0: paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
9: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
10: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
11: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
14: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
13: A teď i poctivé vánoční cukroví.
14: A cena?
13: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
14: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
13: Přesně tak.
14: jam.cz.
15: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btnškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btn-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-škopek.cz.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Teta, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit.

0: Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
8: Od výkopu až po klíč. Co to je?
9: To je Stalpe.
8: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
10: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
11: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
10: A teď i poctivé vánoční cukroví.
11: A cena?
10: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
11: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
10: Přesně tak.
11: jam.cz.
12: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
13: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
12: No jako já.
13: Oční klinika Oftal.
12: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Léškopek má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btnéškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btnéškopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btnéškopek.cz.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

mraku měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr.brno.cz.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: jam.cz.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
6: Tip dne. Platná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
4: A právě tady vzniká Brno 1.
3: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
4: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
3: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
4: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
3: Více na www.brno1.cz.
4: Bydlení na plný plyn.
5: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám, největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka, pohyb, hra, radost.
1: Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
3: Bude vejdán.
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
13: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
14: Atención!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yes!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
17: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
18: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku. Až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka. To je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Kam utíkáš?
3: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
2: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
3: A rolety mají taky?
2: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
3: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
4: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
5: www.ham.cz.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna bude dnes znovu rozhodovat o několika zákonech, které jí vrátil Senát. Jde například o změny v zaměstnávání státních úředníků nebo pravomocích prezidenta. Poslanci se vrátí také ke sporné novele stavebního zákona, která má zrychlit povolování staveb. Vládní koalice má dostatek hlasů na to, aby senátní veta přehlasovala. V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl, škoda se odhaduje na 120 milionů korun. Požár zasáhl celou budovu. Hasiči ho po zhruba 2 hodinách dostali pod kontrolu. Kvůli ohni se muselo evakuovat 53 lidí z nedaleké ubytovny, nikdo se ale nezranil. Příčina požáru zatím není známá a na místě pokračuje dohašování. Nezačíná nový ročník fotbalové ligy mistrů, úvodní kolo se hraje až do čtvrtka. Mezi 36 týmy je po druhé za sebou také pražská Slavia, která ve čtvrtek doma přivítá Lens. Největším favoritem je Paris Saint-Germain, který vyhrál poslední 2 ročníky a útočí na vítězný hat-trick. A teď už pojďme k nám po regionu.
10: Rušno bylo včera ve Studentské ulici v Brně. Z laboratoře budoucí farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity unikly desítky mililitrů žíravé látky, kterou museli zlikvidovat hasiči. Jeden člověk se zranil a záchranáři ho převezli do nemocnice. Z budovy se evakuovalo asi 150 lidí. Studentská ulice byla po události desítky minut uzavřená. Okolnosti se vyšetřují. Úterý se v Brně a na jihu Moravy ponese v duchu slunečného nebe a tropických teplot. Naměříme až 32 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělý pionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné úterní ráno, s vámi my tři, Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Proč máš zavřený oči?
2: To se ti zdálo, jak koukala dolů.
3: Odpočívá.
1: David, čau, Dave.
3: Dobré ráno.
1: A taky já vám přeju krásné ráno. No tak máme úterý 8. září a začíná snídaně šampionů. Shakira, Zoo, oblíbený song tady Davida, tak pojďme to odpálit. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno. Come on, get

0: 6.06. Tohle je Hit Radio, krásné úterní ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, vy dva jste si toho všimli tady ve studiu, já tak nějak trochu nestíhám dnešní ráno.
1: No to není dnešní ráno, to je vždy, ale proč tentokrát?
0: A tak trochu nestíhám, no, soused člověče v garáži stálo mu tam auto, otevřený auto, rozsvícený a nikde nikdo a já jsem nemohl projet. A říkám si, už je docela dost hodin, budu muset vyrazit, tak jsem na centimetry projel takhle okolo jeho auta a okolo ostatních zaparkovaných a jako dojel jsem, jo. Ale co jsem chtěl říct, já jsem kvůli tomu nestihl ani snídaní dneska, jak mám nestíhací ráno. Co vy snídáte?
2: No já bych se ještě vrátil k tomu, že přijel pozdě. To, proč jsi přijel pozdě, Michal, nás nezajímá. Ty tady prostě máš být v určitý čas. A když tady nejseš, tak je to prostě problém.
0: Ale ty jsi nějaký policajt.

0: tak jako, nebo jako co teda,
1: tak
0: jako,
1: k té Michalové otázce. Snídám, ještě jsem nesnídala, mám to v plánu. U Davidu je to jak?
2: David má teďka v hlavě to, že já jsem přijel pozdě. No.
0: David, dovolit,
2: já tady vidím, že David má na stole nějaký dobroty. Jo?
0: Já tak to mám Thermix.
2: Thermix a bílý jogurt nějaký.
0: Skyr.
2: Dobře, no, tak to jsme mohli jaký opípat. No, no proč se... Proč se na to ptáme? Protože ať máte energii na celý den, tak je potřeba pořádná snídaně. Vaše uši zasytí ta naše snídaně, ale vaše břicho snídaně od smysly.cz, protože celý tento týden v minutě šampionů, která nás čeká za chvíli, rozdáváme poukaz na 3000 korun na nákup smysly.cz.
1: Což je česká poctivá granola, je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla a přesto si ji všichni chválí. No a vyhraje jeden z vás, kdo se zapojí právě do naší minuty šampionů, a i dneska vás chceme tři věci.
2: A dneska to bude tematicky. Napište nám...
1: Já to povím, ne.
2: Jak se jmenujete? Odkud jste? A co jste dneska snídali? A nebo co snídat budete? A to celé pošlete na 777 937 777.

0: Chili Peppers. Tohle je úterní Hit Radio, za malou chvíli 6:45, krásné ráno. A je to minuta šampionů, máme minutu na to přečíst všechny zprávy od vás, což nedáme, protože těch zpráv přišlo od vás spoustu a připomínáme, že každý den tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz poctivou českou granolu.
1: Mimochodem to vzniklo docela hezky, původně jako vyráběný vánoční dárek pro rodinu a pro přátele a nakonec je z toho velký biznis hezký.
0: Tak pojďme na to, minuta startuje teď.
1: Leona Lunchcrown čeká na mysli.
0: Kája Batelov snídá ovesnou kaši.
1: Luděk Česká Třebová humus s chlebem a paprikou.
0: Lucka Tachov vídeňské párečky s toustem a humusem.
1: Vlaďka Praha ovocný jogurt.
0: Martin Praha mysli s jogurtem.
1: Verča Jihlava snídaně jí teprve čeká, ale každý den jogurt s rohlíkem.
0: Jana Valašské klobouky chleba s máslem a jahodovou marmeládou.
1: Lucka Praha banán jogurt.
0: Martina Praha je blázen a každý den si snídá v práci slané tyčky a kafe.
1: Pavel Pardubice párky pivo voda.
0: Ne, byla tam bodka. Luboš Svoboda nad Úpou, jablečný mysli, bílej jogurt a černá káva ve 4:10.
1: Martina Praha mysli a skyr.
0: Betty Bojkovice zatím nic nesnídala, je na nohách už 2 hodiny.
1: Berča Dobronice ráno musí být hlavně káva a po cestě v autě jedla banán.
0: Tak Davide, je na tobě vybrat jednu z těch zpráv, co se ti líbilo nejvíc.
2: Mě zaujaly ty vídeňský párečky, jako to je styl v úterý
0: mě
2: ráno. 6:15 si dát párečky.
1: No počkejte, já miluju párky, takže můj kluk mi říká Miss Uzeninka občas. Protože
0: počkej, Miss Uzeninka?
1: Jo, protože my máme takový oblíbený spot u vody, kde lidi jezdí na surfech a tak a dávají tam výborný párky na tácku s chlebem a já to miluju, takže mi říká prostě Miss Uzeninka.
0: Jasmin, ty jsi podepsala ortel, už to mám napsaný. Budeš Miss Uzeninka dneska celý ráno.
1: Nevadí.
0: A prosím tě, od koho byla ta zpráva teda? Tak najdem to tady.
1: Už to vidím, počkej. Vídeňské párečky. Lucka Tachov.
0: Lucko z Tachova, tak vyhráváš voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz. Je to tvoje.
1: Gratulujeme.
0: Pokračujeme opět zítra. Nicméně, vy, kdo jste nejedli, tak dejte si něco, ať máte energii, vy, kdo jste jedli, anebo jíte, tak dobrou chuť. A k tomu posíláme další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends Sweet Caroline. Tak hezké ráno zítra, Dia.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Alan Walker Alone v 6.19 na Hit Radio.
1: Prosím vás, jak nám každý ráno posíláte, kdo jste, odkud jste, nebo i třeba co děláte, tak my vám chceme poděkovat za jednu věc. A to sice, že nám s tím neposíláte nic prostýho. A dobře děláte, protože od teďka už to není jenom otázka slušnosti, ale za posílání nevyžádaných intimních fotek může nově hrozit až rok vězení.
0: Člověče, to jsem čet.
2: To je strašně zajímavý, protože všichni furt o tom mluví a mě nikdy nikdo nic takového neposlal.
0: Neposlal.
1: Ježiš, tak to já říct nemůžu.
0: No, mě by zajímalo, jestli třeba se stalo, že do rádia třeba na studiový WhatsApp jako přišlo někdy nějaký nádobí, to asi ne.
1: Mně se to stalo.
0: Fakt?
1: Mně se to stalo na jiném rádiu, teda před x lety, Jasně. Ale ano, do aplikace tam dorazila tam fotka a tehdy tam byla taková prosklená místnost a všichni kolem toho našeho rádia procházeli a já jsem rozklikla tu aplikaci, tam najednou fotka přes celý monitor a kolem procházeli ty lidi a museli si myslet, že koukám na nějaký filmíky, nebo já nevím.
2: Tak když neznáme kontext, tak nechceme hodnotit, že jo?
0: Přesně, že jo. Jako, takhle to můžeš vysvětlit, ale třeba ta realita byla úplně někde jinde. Takže až rok za posílání tady těch sprostých fotek, jo. Tak představ si, jak sedíš na té cele a spoluvězeň se zeptá, za co tady seš a ty, ale já jsem prostě jenom blbě voří s fotkou, jsem úplně, no. Hele, a vy jste někdy někomu o něco poslali? Vy kdo posloucháte? Mhm, jasně. A vy tady?
2: Já ne.
0: Hele, já jo. Hele, a nestydím se za to.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
5: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
6: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
12: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
15: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Jižní Moravy hlásíte překážku na Znojemsku mezi Šafovem a Podmyčemi, leží sražená srna, dejte tam pozor. No a na Hodonínsku na výjezdu z Domanína směrem na Těmice stojí porouchaný traktor, dejte tam pozor a moc to nehoňte.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Ladíte Hit Radio, tohle je Pokáč. Štěstí najdeš všude, kam se podívá. Solitér, minutu po půl sedmé, dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že posílání intimních fotek se stává trestným činem až rok za mřížemi a přišla od nás, od vás parádní SMS-ka.
1: Já myslím fotka.
2: Verča píše, no, kdybych udělala koláž ze všech pindourů, co mě i fotodeku na přikrytí.
1: Já nevím, jak moc jste v detailu ohledně té zprávy, ale je to teda rok napevno, anebo podle velikosti přirození se tam dá nějak s tou hranicí hejba.
0: Že by to mohlo být jako odstupňovaný, jo? Že čím delší teda nádobí, tím delší pobyt za mřížima, jo? No takhle, ty, co nejsou obdařený, tak jsou potrestaný dost. Takhle by to mohlo být. Pojďme na ranní update, Davide. Ranní
1: update. České basketbalistky zakončily mistrovství světa vysokou porážkou.

0: porážkou z USA favorizovaným Američankám podlehli 64-105 a obsadili konečné 15. místo. Šlo o nejvyšší českou porážku v historii na velké světové scéně. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal. Daniel Křetínský je podle nového žebříčku nejbohatším Čechem i Slovákem. Jeho majetek se odhaduje na 480 miliard korun. Následuje Renáta Kellnerová s rodinou a třetí je zbrojař Michal Strnad. Tak schválně, mají na vás takovéhle zprávy o bohatých lidech pozitivní nebo negativní účinky?
1: Já musím říct, že na mě nemají vůbec žádný. Jo, že to tak prostě pouštím dál.
0: Neřešíš.
2: Tak Jasmin je prostě jako finančně zaštvená
0: tady v tom žebříčku.
1: Mě to nenaštve a ani nenamotivuje, takže mě je to jedno, no. Hmm? Co vy?
2: Nevím, no. Já jsem pořád hlavou u těch intimních fotek teda, jo.
0: Teď si ještě vím, že tě pustí z vězení po tom roce.
2: Ne, já bych chtěl říct, že bych dostal tak 2 měsíce na tvrdo, maximálně.
0: Myslíš, že pustí tvýho kolegu, víš, jako po roce a říkáš, že to je Jardo.
2: A nebo po 10 letech, ale teda Jardo.

0: Shotgun. Tohle jsou hity na Hitrádiu George Ezra. Krásné úterní ráno. 6.40 přesně. A to znamená, že přesně za půl hodiny.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Že přesně za půl hodiny budeme opět zvonit a vaším úkolem vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hitrádia.
2: Nebudeme zvonit na vaše dveře, ale musíte mít puštěný Hitrádio, zazvoníme tady v éteru a pak se běžte podívat. Budete mít 30 sekund na to, abyste nás pozdravili, zamávali, zkrátka nějak se k nám dostali.
0: Abyste se prostě pozdravili s naší hlídkou a tím pádem, pokud tak učiníte do půl minuty, tak 5 000 korun je vašich, stejně jako včera 5 000 vyhrál Roman.
2: To už jste možná jako viděli video na našich sociálních sítích. Roman byl hodně překvapený, hodně nadšený, bylo to moc sympatický, tak se těšíme, koho potkáme dneska.
0: A pokud jste ještě neslyšeli ten zvonek, bude to znít takhle. A teď 30 vteřin jít se podívat ven, ale ještě ne, teď
3: jenom jako.
0: Jenom jako, to bylo jenom jako teďka, jo? Až v 7:10, jo? Teďka vás schováme pod naším déšníkem. Rihanna, Umbrella, za malou chvíli taky Avicii, ale Black a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: www.ham.cz.
12: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
13: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
18: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
19: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
3: Tři dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás Zoo Brno zve na festival Smečky. Čekají vás tři tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty v Brně v Nádražní ulici v úseku mezi ulicemi Hybešova Vodní. Probíhá rekonstrukce plynovodu, komunikace je neprůjezdná. No a v Hodoníně v ulicích Nádražní Řádek a Pravoslava Veselého jsou uzavřeny vozovky z důvodu opravy kanalizace.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jan.

0: Mia. Tak o to se tady pokoušíme celý ráno. Avicii, Aloe Black, 6.52. Posloucháte úterní Hit Radio Snídaní šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi. Krásné ránko.
1: Je to další moment, kdy můžeme být hrdí. Máme další Češku mezi nejlepšíma 8 tenistkama jednoho z největších turnajů světa. Linda Nosková, ta se v noci dostala do čtvrtfinále US Open, takže jednoduše ve zkratce, vyhraje ještě třikrát a má celý turnaj, ale pro nás tenisový lajky, tak musí porazit momentálně nejlepší hráčku světa, Arinu Sabalenkovou, což je těžký úkol.
2: Já ještě přidám detail, ten zápas hraje dneska v 17.30, kdyby si někdo po práci chtěl udělat chvilku a zafandit, tak může.
0: Když vy dofandíte tenisu, tak tohle je pro vás vlastně, dá se říct, takový tenisový svátek. Já jsem tady našel záznam z jednoho tenisového utkání, když zkusili dát tenistům na hlavu mikrofon a pouštěli to tam na stadionu do repráku, jak to zní, protože víme, jak to zní, že?
2: Ty jsi někdy hrál tenis, ne?
0: Já jako nevím, jestli bylo účelem nazbírat nějaký body, nebo pobavit lidi, jo. Myslím si, že spíš to druhý. Geniální. Myslím si, že by to... Takhle, kdyby to měla Nosková a Sabalenková na tom dnešním meči, tak by si myslím, že by na to koukalo možná ještě víc lidí, jo. Alex Warren, Ordinary, další songy pro vás na Hit Radio a do 7. stihneme taky Ellie King X Ous. Hezké ráno.

0: nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
5: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
6: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kraje varují před možným zdražením veřejné dopravy kvůli nové DPH. Od roku 2028 by měli odvádět daň i z peněz, kterými doplácejí provoz autobusové a vlakové dopravy. Podle hejtmanů by to mohlo znamenat méně spojů, dražší jízdné i méně peněz na opravy silnic. Kraje proto žádají vládu, aby našla jiné řešení. Lotyšsko zakázalo dovoz knih, novin a dalších tiskovin z Ruska a Běloruska. Opatření platí od začátku září a má pomoci v boji proti dezinformacím a válečné propagandě. Zákaz se týká také některých dalších spotřebních výrobků. Lotyšsko patří dlouhodobě k evropským zemím s nejtvrdším postojem vůči Rusku. Velkou část Česka dál trápí sucho, nejhorší je situace na Moravě a v jižních Čechách. Na Moravě zůstává půda až do hloubky 1 metru téměř vyschlá. Současné sucho se podle odborníků svou intenzitou začíná blížit extrémnímu roku 2018. Výraznější zlepšení se zatím nečeká, předpověď na další dny slibuje jen minimum srážek. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Nový vznikne v prostoru mezi Svážnou, Oblou a Jihlavskou ulicí, kde je teď parkoviště. Čtyřpodlažní stavba za skoro 130 milionů korun by měla být dokončena příští rok a nabídne bezmála 130 parkovacích míst. Objekt má zlepšit parkování v hustě zastavěném sídlišti. Dnes si v Brně a na jihu Moravy užijeme slunečné nebe a tropické teploty. Čekáme až 32. Z Brna Jitka Valášková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Ahoj, hezké ráno.
11: Krásný úterý vám všem. Snídaně šampionů. Je to tady už v 7.10, pozor na to, zazvoní v éteru náš soutěžní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval na webu Hit Rádia, vydělá 5000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní.
10: Máme pro vás Masaryka, tak pokud jste registrovaní v této soutěži, nechoďte daleko od rádia, teď hity Imagine Dragons, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno,

0: Posloucháte Hit Radio, Kateřina Marie Tichá, Plamen v 7.09.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Včera to vypuklo a dneska pokračujeme. Takový škatulata, hejbejte se po celé České republice. Někde teďka stojí naše hlídka, kterou když uvidíte, pozdravíte, otevřete dveře, tak získáte 5000 korun v hotovosti.
0: No a přímo na tom záhadném místě máme kolegu Michala Pistolase. Mišo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, krásné ráno, tak já to trošičku otajím, jo? V naší ulici už vysvětlo sluníčko, je krásně.
0: já už jsem se bál, že řekneš, že jste v... No, to nemůžem říct.
3: Ne.
2: Tak dobrý.
3: Není to úplně odpalá ulice, jo? Proudí tady pejskaři, děti chodí na zastávku, která je kousíček odtud, autobusová, to je první nápověda, všichni se na mě dívají, proč mám v ruce 5000.
2: My připomínáme pro naše soutěžící, kteří se registrovali, že nebudeme zvonit na vaše dveře, ale uslyšíte soutěžní zvonek v éteru a pak do 30 sekund musíte zareagovat nějakým způsobem, dorazit za Míšou, jo?
3: Dobře, a mám ještě tu poslední nápovědu. Teď to hodně zúžím. Ta naše ulice je jednosměrná.
0: Hezký. A hlavně tam stojí taky hitradiovský auto, že vlastně?
3: Jo. Tím jsme to propálili tak. A proto se tady splétají cupy.
0: Tak jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Radia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád je ještě čas, ten dům má 4 patra, takže... Pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Bohužel dneska teda nikdo nic, což ale přinese štěstí případnému zítřejšímu výherci, protože se přidá 1000 a zítra někdo může vyhrát 6000.
0: No tak, ano?
3: Mám na vás ještě dotaz.
0: Ano.
3: Mám v ruce těch 5 tátů. Můžu si dát nejdražší kafe ever?
0: Hele, Míšo, běž na zmrzku, klidně. Tak Michale, my ti moc děkujeme. Děkujeme, že jsi vyrazil do terénu a určitě se ještě během naší soutěže, kdo pak to zvoní, uslyšíme. Tak krásný ráno a děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.
3: Taky ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak zítra. Dneska nic, no.
0: Tak dneska nic a zítra teda přehazujeme 1000 a zítra můžete vyhrát 6000 korun, tak buďte v 70 připravení, protože můžeme zazvonit a můžeme být právě i u vás.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: hity, Hit Radio a vy dobré ráno v 7.19. Možná drzá otázka, ale zajímalo by nás, jste slušně vychovaní? Teď nemyslíme podle etikety špačka, ale podle etikety, která se přestěhovala do mobilu. Po internetu totiž kolujou tři zásadní pravidla online etikety a to, když někomu voláme, tak bychom měli správně nechat tutnout telefon maximálně čtyřikrát. Pětkrát a víc už je obtěžování. Psát velkými písmeny, to je pasivní agrese.
1: To souhlasím.
0: Jasně. A označit kamoši na nepovedený fotce, to už je čistá zrada. Jo, tak co si o tom myslíte?
1: O tom posledním bodě si myslím samý dobrý věci, protože opravdu i já, když přidávám s někým fotku, tak se snažím, aby tam i tomu jinému člověku to tam jako slušelo, víš?
0: Fakt?
1: No opravdu.
2: To někdo dělá, jo. To,
3: já se vždycky koukám na sebe, no. Že jo, tak jak na tom sluší to ostatním, to je jedno, ne?
1: No ne, tak pak chodili reklamace, že jo, v minulosti, když to člověk nedělal, takže teďka opravdu koukám, když jsou skupinové fotky, koukám na všechny, jo, dobrý, tak tahle ta je nějaká divná, tenhle má zavřený oči a fakt se snažím vybírat.
0: A na to je super funkce, že ty nemůžeš označit někoho, kdo to má zakázaný, třeba na Facebooku.
1: To jo, to je fakt.
0: To je fakt, to funguje. No ale co, dobrý, fotky fajn, jo, ale to psaní tím kapslokem, jo. Ty velký písmena, jo. Někdy třeba máma napíše, nevím, SMSku s kapslokem, jo, teda to píše zásadně a pípne ti zpráva, koupila jsem kviták, a je to napsaný velkým písmem. Ty, já mám pocit, že vyhlašuje třetí světovou prostě, jo.
2: To je spíš nějaká neznalost, ne, že si to tam mobilem překlikne.
0: Ne.
1: Ne, moje máma taky kapslok a vykřičníky a všechno zní jako výhruška smrti.
0: To je regulární agrese, no podívej, hele, Maroon 5, Cardi B, to taky tady je napsaný kapslokem, no. Tak to k vám letí za chvíli a přidáme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Brně v Nádražní ulici v úseku mezi ulicemi Hybešova Vodní, probíhá rekonstrukce plynovodu, komunikace je neprůjezdná. No a na Brněnsku na silnici třetí třídy u Řepky směrem od Lomnice probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: půl osmé, kdy si dáváte úterní hitrádio, tohle je snídaní šampionu, taky Maroon 5 a Cardi B. Za malou chvíli rychlá pitka, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Umělá inteligence už proniká i do grilování. Nový chytrý grill dokáže sám rozpoznat vložené jídlo a automaticky nastavit správnou teplotu i délku přípravy. Navíc grilluje bez kouře, takže se hodí i do domácnosti. Afgánská popová hvězda vyrazila na evropské turné určené pouze ženám. Koncerty mají spojovat především Afgánky žijící v zahraničí a upozorňovat na jejich práva. Zpěvačka tak chce připomínat útlak žen pod vládou Talibanu. Donald Trump podpořil návrh na přejmenování Nového Mexika na Novou Ameriku. Na sociálních sítích dokonce sdílel animaci, ve které mění název na silniční ceduli. Guvernérka státu nápad odmítla a Trump navíc nemá pravomoc stát sám přejmenovat.
3: To už je fakt blbej for tohle, ne?
0: To je trumpeta, ale tak ono už je to dávno i u nás, že jo? Jestli znáte ten lom kousek za Prahou, jak se jmenoval tehdy za starých lom Nová Kanada, tak teď je to lom Nová Amerika. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z PT Service, voucher na 5000 korun na nákup sportovní výživy a produktů na doplnění energie. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Kamrat. Be Mine. Tohle je Hit Radio v 7.33.
1: Rychlá pětka.
0: A tohle je Rychlá pětka. A dnes hrajete o voucher za 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Jestli sportujete, tak tam těch 5000 budete umět utratit raz, dva, protože tam najdete proteiny, aminokyseliny, produkty pro energii i regeneraci, takže vy si tam můžete opravdu udělat zásobu jako profík.
0: No a voucher za 5000 korun může být toho, kdo zvládne odpovědět na 5 otázek a tím bude Jana od Humpolce. Dobré ráno, Jani.
3: Dobré ráno přeju.
0: Ahoj. Dobré ránečko, jaké máš ráno? Ahoj. Ještě než půjdeme soutěžit, tak se ti vstávalo?
3: No, dneska docela jo, docela dobrý.
0: Docela dobrý. A teďka ještě možnost vyhrát voucher na 5000, tak to bude ránečko. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora světa?
3: Mount Everest?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje přístroj, kterým měříme čas při závodech?
3: Stopky.
1: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká hymna?
3: Kde domov můj?
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má obdélník?
3: 4.
0: Mm-hmm. Jo.
2: A poslední, pátá otázka. Jak se jmenuje bílá část vajíčka?
3: Bílek.
0: No jasně. Ale s prstem v nose.
2: Je to tvoje.
0: Mně připadalo, Jani, ty se s těm otázkám smála trošku, že jo? Měli jsme trošku přitvrdit, ne?
3: Ne, já jsem se smála v sobě, jak odpovídám.
2: Ale dobře jsi odpověděla 5krát.
0: Takže, Jani, vyhráváš voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Můžeš si tam koupit proteiny, aminokyseliny.
3: Ježíš,
0: produkty na energii, regeneraci, prostě všechno, ať tě je lépe.
3: Já moc krát děkuju.
0: Není zač, tak my zdravíme k Humpolci, pozdravuju Hliníka a zas někdy na Hit Radio. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Gotta be somebody, tohle jsou Nickelback a tohle je úterní hit rádio. Chvíli po půl osmé posloucháte snídaní šampionů a tady ve studiu se rozhořela taková vášnivá debata. My tady jsme totiž ve čtyřech. Jo, dva chlapy, dvě holky. Jednu holku slyšíte, to je Jasmin, a pak tady je druhá holka, to je Sabina, ta tady točí videa. A holky se začaly mezi sebou bavit o nějakým, nebo nějakým, jako známe to, jo, ale Love Island. A my s Davidem vlastně, já nevím, že to začalo.
1: Tak nám, vypnuli uši.
0: Jasmin, pověs nám teda, když budeš hlas, i tady Saby, o čem to teda jako je, co se tam jako děje, jak to vypadá.
1: No, a proč se na to koukáš?
2: Přijede na Kanáry, pět holek, pět kluků a jdou tam hledat lásku samozřejmě, jo. Aha. Ale já chci mluvit spíš o tom, že mě baví, jak to každý rok začne a vždycky ty chlapy doma říkají, no já se koukat nebudu. A to říkal včera i můj Kuba. A pak tam najednou sedí vedle mě a hodnotí a říká, ale tahle, ta by se k němu hodila, jo.
0: A vždycky
2: a vždycky ho to čapne. Ale jinak nicméně mě to nikdy ze začátku moc nebaví, ale vím, že postupem času mě to chytne, takže i letos si dávám na čas. Holky jsou teda nádherný, kluci jsou opravdu kluci, takže mě to nenadchlo, já jsem čekala, až tam přijde nějaký prostě chlapák, což na konci přišel a v ten moment můj Kuba, on viděl, jak já otevřela pusu a on, můžeš tu pusu zavřít, prosím tě, a říká, hele, nekoukej na to, ty pak budeš mít nerealistický očekávání a v ten moment mu došlo, co řek, a říká, já zas budu v rádiu, viď, ty to řekneš, a já říkám, to si piš, takže pochopil, že tam jsou spíš jako vysekaný muži. Já říkám, že ty to máš i v normálním životě.
0: Či nás teda tady s Davidem zajímá, jestli můžu mluvit i za tebe, Davide, nás teda zajímá, jsou tam hezký kluci, jo?
2: No, mně se nelíbili. Přišel jeden hezký, ano. Ale jinak jsou to takový hodně mladý kluci, 21 let třeba, a některý jsou hezký, než otevřou pusu a tak.
0: Tak co, Davide, přesvědčilo tě to?
1: Vůbec. Já jsem vlastně celou dobu vůbec neposlouchal. Jako vůbec to jde úplně mimo mě, tenhle pořad.
2: Ale ženy jsou hezký. Opravdu, jako na to se podívejte, ty holky jsou nádherné.
0: A já si prostě fakt myslím, že to je rozdělení ten národ tak jako na polovinu, že ženy na to koukají a žena s chlapy, já vůbec jako nevím, no.
2: Já znám hodně chlapů, co na to kouká. Máš? A ještě víc chlapů, co to nepřizná, přesně.
0: Davide, že ty na to, koukáš.
1: To ještě pořád řešíte ten lapaj.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
15: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
16: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betel Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betel-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka Betel Škopek.cz.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
17: tak Mironet. Klikni dvakrát.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Brněnsku v Tišnově, na Komenského náměstí a ve Dvořáčkově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. No a na Blanensku v Kunštátu v Palackého ulici u křižovatky s ulicí za Lidokovem bouralo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, buďte tam opatrní.
20: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Rup a Líc. Tohle je Sebastián 7.53 a tohle je taky úterní hitrádio Snídaně šampionů. Muž podezříval manželku z nevěry. A tak na dálku zapnul kameru na jejich robotickém vysavači a šmíroval ji přímo v ložnici.
1: Chytré,
0: doslova. Nevěru teda sice odhalil, ale když to pak na tu svoji ženu vybalil, tak ta ho poslala k soudu a ten ho zase poslal na 5 měsíců do báně za nelegální sledování.
2: Za špízování, no dobře mu tak.
0: Za špízování. Já se říkám, když si představím, kdyby se to dělo třeba u nás doma, jo, tak u nás by to bylo v pohodě, protože on ten vysavač by do té ložnice přes práh ani nedojel, on by se zasek. Známe všichni, ale říkám si, co je podle vás jako větší ponížení, jo? Zjistit jako nevěru, anebo pak sedět v base, když se tě ptá, spolubydlící, jako za co seš, a ty řekneš, no ale vysavač, a to je asi jedno, to je, spíš mi řekni ty, za co sedíš, kamaráde.
1: Oboje nic moc, no.
0: Oboje nic moc. Ty jo, takže on napráší vlastní vysavač, no takže sečteno, podtrženo, hat-trick, hele, byt vysátej, manžel ne, a milenec, ten má pre.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda zatím nebude zastropovávat marže prodejců pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše jsou marže čerpacích stanic nízké a problém je hlavně u rafinérií. Ty podle něj kvůli nedostatečné kapacitě vydělávají na drahých pohonných hmotách příliš mnoho. Babiš proto chce situaci řešit na evropské úrovni. Evropu čeká tento týden prudký teplotní zlom. Mimořádně teplé počasí ukončí výrazná studená fronta postupující od západu. Během pouhého jednoho až dvou dnů mohou teploty klesnout až o 15 stupňů. Počasí se tak vrátí k hodnotám, které jsou běžné pro první polovinu září. Rusko by do roku 2040 mohlo ovládat více než třetinu světové těžby uranu. Podle britských odborníků by tím výrazně vzrostla závislost západních zemí na Moskvě. Uran je přitom klíčovou surovinou pro výrobu paliva do jaderných elektráren. Západ se snaží svou závislost na ruských surovinách omezovat už od začátku války na Ukrajině. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Rušno bylo včera ve Studentské ulici v Brně. Z laboratoře budoucí farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity unikly desítky mililitrů žíravé látky, kterou museli zlikvidovat hasiči. Jeden člověk se zranil a záchranáři ho převezli do nemocnice. Z budovy se evakuovalo asi 150 lidí. Studentská ulice byla po události desítky minut uzavřená. Okolnosti se vyšetřují a na jihu Moravy ponese v duchu slunečného nebe a tropických teplot. Naměříme až 32 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.

0: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
2: Jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Taky tady máme Dejva, dobré ránko.
0: Krásný úterý všem.
4: Snídaně šampionů.
5: Dobré ráno.
0: Na ty dobrý věci se čeká, viď Dejva.
3: Přesně, borec na konec. Tak... Už dobrý, už nemusíš, to už je vypnout ten mikrofon. Tak ještě hodinu s vámi snídaně šampionů, jsme rádi, že vy tady jste s námi, další muzika nachystaná za 100 let, taky The Weeknd tím začínáme, tak hezký ráno.
1: Hit Radio City Brno.

0: za stole. Tohle je Hit Radio 8.09. Hezké ráno.
1: Máme tady další slavnou blondýnu, která přešla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti se výrazně tmavšími vlasy, tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo?
2: On prostě potřeboval asi pro svý kámoši, který prodávají barvy na vlasy, tak potřebuje, aby si vydělali, tak možná to je ten důvod.
3: Počkat, ta blond nebyla přírodní, jo?
1: Ale vypadá jak hvězda teleshoppingu ze 70, musím říct.
2: To je pravda, to je pravda, no, ale vlastně tak jako dobrý, no, tak už má nějaký leta, tak my chlapi taky se snažíme to asi zamaskovat, ty šediny ne, asi, Davide, víš, o čem mluvím, asi to přijde ne brzo.
3: Já právě zatím moc ne.
2: No, ty jsi v pohodě, no, tak já moc ne, no, jak se říká, když vytrhneš jeden šedivý vlas, takže mu přijdou kolik, 3 na funus, tak u mě to nebyly 3, u mě to bylo teda mnohonásobně víc, jako lidí, co dorazili, takže ty šedivý vlasy už tam jsou, ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
1: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů, a teď se nechci nikoho dotknout, ale je to můj názor, že vlastně a i u žen, pak u starších, mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny, jo, když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici, když jsme prostě normální.
3: Souhlas.
2: Davide, kdybys...
3: Výjimečně s Jasmin souhlasím.
2: Dobře, tak si představ, že kdyby začal třeba od zítra masivně šedivě to, tak nechal bys tomu volný průběh jako George Clooney, anebo bys šel na přeliv. A jakou bys zvolil barvu? Jakou bys zvolil barvu teda?
3: Já bych zůstal na Clooneyho.
2: Fakt?
1: No, a to je ono. A Michal právě se mnou hádal, že ten jako ten by se hnedka obarvil, ale když to je naopak možný, když já nemám ráda, když chlap se o sebe stará víc jak já, jo. Když se moc upravuje, kouká do zrcadla, teď si budu barvit hlavičku. Co to je?
2: A přijdu tě možnej?
1: Ne.
2: No tak vidíš, tak tady máš odpověď, ne?
3: Říkal je spíš skupina Trump. Trumpovec.
2: Přesně.
1: Ale tak nám dejte vědět, jak to máte s barvením vlasů
2: make vlasy color again.
1: 777-937-777. Co vy a barvení vlasů u mužů?
2: Pošlete nám to jako hlasovku nebo jako zprávu. Teď David Guetta, tedy svým Stones and I.

0: Shepherd Geronimo. 8 hodin 18 minut, tohle je Hit Radio. Dobré ránko.
1: Donald Trump se přebarvil, blond vyměnil za brunet a my jsme se tady dostali ve studiu k vášnivý debatě o barvení vlasů u mužů.
0: A já jsem říkal, že rozhodně jsem proto, aby zůstaly ty vlasy prostě jako George Clooney, já jsem neříkal.
1: Jo, určitě. Ne, ve studiu je to 2-1 s tím, že já a David jsme v týmu přirozenost.
2: Jsme normální.
0: Já jsem taky v týmu přirozenost.
1: Tak a, ty se bojíš té zprávy, co tam je napsaná.
0: Ne, dokaž mi to, že jsem to...
1: A Michal právě se mnou hádal, že ten by se hnedka obarvil, ale když to je na...
0: Hele, tohle neplatí, jo? Já tady tu hru nehraju.
1: On se bojí asi zprávy, která tady zní třeba od Ireny. Ahoj lidičky, tak chlap, který si barví vlasy, má zřejmě hodně nízké sebevědomí, chudák. Jsem žena a stárnu s grácí, dokonce mi bílé vlasy schvalují i jiní lidé. Hmm. Tak toho se zbál, viď?
0: Toho jsem se bál.
1: Tak pojď na další teda.
0: Taky píše Pavel. Čus, šedivím už od 25 let, je mi 45 a přesně, co je na tom? Volný průběh, žádný barvení.
1: Mm-hmm. Evča píše, šedivý zralý chlap je sexy. A já souhlasím, já znám taky kámoše, který od 25 let zešedivěl a já si ho nedokážu představit jinak. Prostě těm chlapům to, vy jste strašný šmejdi, vám to prostě sluší. Fakt.
2: Hodná.
0: Když je Romča, ty jo, barvení u chlapa rozhodně ne. Mladá ucha, když blbnou, tak OK, ale starší a vyzrálí chlapy ne. Spíš to má šmrnc ty šediny. Mm-hmm. Pěkný sestřih, v závorce, pokud to není koleno, v tu chvíli radši úplně do hola, než přihazovačku.
2: Koleno.
1: CDčko, Ota píše čau, já to řešit nemusím, protože jsem plešatý, no jo. Hmm.
0: Měním názor.
1: Měníš, jo?
0: Měním názor.
1: Tak to jsme rádi, že jsme se dočkali, páče. Jako já osobně s Michalem tuhle debatu jsem vedla už párkrát a tak konečně.
0: Já to změnil ne díky tobě, ale díky našim posluchačům.
1: No jo, ale ten cíl je společný. Dále, tyhle, díky lidi.
0: Já se na to těším, až budu šedavě šedivý normálně. Nemůže to být třeba hnedka zítra? No.
2: Ale vás... Že by se nechal přebarvit na šedivo, to by taky bylo.
0: Ne, ale já musím říct jednou věc, Davide, já se s tebou už o ničem nikdy nesázím. Že bych třeba jako přišel zítra jako šedivej, tak to rozhodně ne. Lost Frequencies, The Feeling, za malou chvíli taky aktuální doprava.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Milí posluchači, rád bych vás pozval na zářijová setkání vedení města s obyvateli našich příměstských částí. Během září za vámi postupně přijedeme na Hradiště, do Přimětic, Kasáren, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Osobní setkání je podle mě tou nejlepší cestou, jak se společně bavit o tom, co jednotlivé části Znojma potřebují. Konkrétní časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. František Koudela, starosta města Znojma.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
17: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
16: Jedu ale jen na čerpačku.
17: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
18: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
19: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
20: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
21: A právě tady vzniká Brno 1.
20: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
21: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
20: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
21: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
20: Více na www.brno1.cz.
21: Bydlení na plný plyn.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Brněnsku na příjezdu do Kuřimi směrem od Tišnova blokuje provoz porouchaná cisterna. Počítejte se zdržením. Před místem se vytvořila 2,5-kilometrová kolona. No a na Brněnsku v Branišovicích je silnice uzavřená z důvodu rozšíření stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: abrakadabra. Tohle Lady Gaga, Hit Radio, 9:30 a Davidu Frani update.
1: Ranní update.
2: Legendární kapela Kiss nahrála novou píseň. Skupina sice v roce 2 koncertní kariéru, dalších aktivit se ale nevzdává. Nová skladba by se mohla objevit i v připravované show. Hokejová Tip Sport Extraliga má nového hlavního partnera, stal se jim výrobce energetických nápojů Red Bull, který se zapojí do projektů se všemi 14 kluby. Spolupráce se promítne také do dění na stadionech, televizních přenosů a digitálního obsahu. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal.
3: Mě tyhle příběhy hrozně baví. Moje mamka, zdravím, takhle nezapomněla mě, ale psa u obchodu, protože on se posadil za takovou tu slevovou černou obrovskou áčkovou ceduli, tu střížku. A vždycky, když jí viděl odcházet, tak on byl tak poslušný, že jako nešel za ní. On prostě byl vychovaný, že má sedět. Tak seděl a všimla si toho až doma vždycky.
2: Já si představuju, jak ten chlap odjíždí z té benzínové pumpy a říká si, tak klíčky mám, peněženku mám, mobil mám, dobrý, můžeme vyrazit.
0: Tak tomu mám teda úplně jiný pohled teda, jakožto otec, tak když z vlastní zkušenosti vím, v co se může proměnit cesta s dítětem, tak se ptám,
4: byl to vlastně omyl?

0: Diego, Robert Burian. Tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Posloucháte Snídaní šampionů v 8.40 a dneska jsme vzvonili a neklaplo to.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7 hodin a 10 minut nikdo nevyhrál, takže zítra přidáváme 1000 korun a to znamená, že kdo jste se ještě neregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní a chtěli byste vyhrát tyhle peníze, tak udělejte tak na webu hitradia.cz.
2: Registrujte se, potom čekejte v 7.10 každý pracovní den na náš soutěžní zvonek, který zazní v éteru. Máte potom 30 sekund na to, abyste reagovali na naší hlídku, která vám v případě toho, že jste se registrovali, může stát u dveří. A připomínáme, že máte jenom 30 sekund, jo?
0: Pojďme se vrátit k tomu, jak to vypadalo dneska, i když to bylo bez výhry. Jdeme na to, zvoníme teď! 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Rádia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Tak to úplně nevyšlo, bohužel tentokrát, ale nedá se smítit.
0: Ježišmarami.
2: Zítra...
0: Já tě neslyším.
2: Ty mě neslyšíš? Tak chce pročistit
0: ouška. My se to tady celý nějak pošašilo. A, už to funguje. My se to tady celý nějak pošašilo, omlouvám se, tak už se slyšíme. Takže, nevím, co jsi mi říkala.
2: Zítra přidáváme 1000 korun, to znamená, že zítřejší výherce může vyhrát 6000 korun.
0: 6000 korun. Tak utíkejte na web hitradia.cz a zítra v 7.10 pokračování.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000 hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10, někdo

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
5: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
8: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
10: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
13: A Jirka Krhut.
12: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
13: Přesně tak, 27. října a?
12: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
13: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
14: Jen si duši nepořeš.
15: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
16: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
17: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
16: No jako já.
17: Oční klinika Oftal.
16: Pojďte s námi vidět svět krásnější.

0: Posloucháte úterní snídeň šampionu na Hitrádiu. Krásné ráno. Otázka, opravovali jste někdy něco gafou? Co ty, Jasmin?
1: Rozhodně.
0: Opraví všechno, to víme. Prasklý nárazník, ale taky i hysterického pasažéra v letadle. Možná jste o tomhle příběhu slyšeli. Borec na letu z Dallasu do New Jersey se choval tak agresivně, že posádka vytáhla stříbrnou gafu a přilepili ho k sedadlu. Což mi přijde teda jako velký úlet. On je teda stihnul ještě pokousat, až takhle agresivní byl, ale říkám si, to, že ho teda přilepili tou gafou, že to je určitě pořád dost ličtější, než kdyby ho třeba vyhodili za letu.
1: Ne, počkej, jako mě to přijde jak z nějakého anime nebo blbý komedie a nechápu, že se to fakt stalo. Představuju si tu situaci, jo, jako Franto už zase prostě dones gafu na B12, přilepíme ho.
0: Ale pak to musela být slušná depilace, když to z něj sundávali.
1: Ježiš,
0: protože ono, existuje video z toho, jak tam sedí připoutaný, ale mě by zajímalo pak to video, co se dělo potom, jako, když to z něj jako sundávali dolů.
1: Ale představ si, že jsi ten, co tam jako letí a vidíš, jak tam někde někoho oblepujou gafou, co to je,
0: no,
1: co to je.
0: A nebo si představ, jak máš před letem ty instrukce, jo, jak tam jsou letušky a kde najdete vestu, únikový východy a odkud na tebe vypadne kyslíková maska. A v kapse protějšího sedadla najdete taky gafu. Přejeme příjemný let.

0: Lacey Abrams, Dead So True, 8:57. A to znamená, že tohle byl poslední song úterní snídaně šampionů. Jsme v cíli, dámy a pánové.
1: Připomínáme, že v soutěži Kdo pak to zvoní dneska nikdo penízky nevyhrál. Nikdo, kdo měl být, nebyl na místě, takže zítra máte o 1000 k výhře navíc.
0: 7:10 máte možnost vyhrát 6 000 korun. Pokud ještě nejste registrovaní v soutěži a zajímaly by vás k tomu další detaily, tak ty najdete na webu hitradio.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
0: Tak se těšíme zítra.
1: Mějte se krásně a v 6 zase tady. Ahoj.
0: Ahoj, hezký úterý.
3: Snídaní šampionů za námi a teď už je všechno připraveno pro dopolední vysílání Hit Radio City Brno, u kterého vás vítá Ondra Blaho. A jdeme rovnou na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, Kníničská ulice na křižovatce s Veslařskou. Tady se srazila 3 osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. Blanensko, Kunštát v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Zalidokovem. Tady boural osobák s nákladňákem, na místě blokovaný jeden jízdní pruh, tak opatrně. No a připomínám to, na co už jste asi zvyklí z každodenní ranní trasy, protože trasa ze Svitav na Brno před Lipůvkou je 4-kilometrová kolona. Šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, Rozhovory a Zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialist.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
8: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. K opětovnému posouzení senátoři poslali i spornou novelu stavebního zákona. Podvodníci zkoušejí další trik. Tentokrát se vydávají za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a lidem slibují doplatek nebo zvýšení důchodu. Cílem je získat přístup k jejich internetovému bankovnictví. Více říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
9: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
8: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodů nebo doplatku. Rodina v Polsku vyhodila do smetí starou komodu a v ní úspory v eurech za víc než 1 000 000 korun. Když si to uvědomili, byl už nábytek i s penězi pryč. Naštěstí pak ztracené úspory dokázali vystopovat a vrátit oslovení policisté. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků, Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
3: prací. Aktuálně měříme teploty okolo 19 stupňů Celsia, je skoro jasná obloha. Odpolední maxima vyšplhají až ke 30. Takže dneska nás čeká skutečně nádherné úterý.
2: Hit Radio City
3: a podpoříme to i dokonalým playlistem na úterní dopoledne. Taylor Swift, Gigi D'Agostino a taky Vance Joy. Tak pěkné dopoledne úplně všem.

0: Myslím si, že špetka ukulele nikomu dopoledne nepokazí. Vance Joy, Riptide, chvíli před čtvrt na deset v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. A vždycky začínáme něčím pozitivním, a když nepozitivním, tak veselým, a když neúplně veselým, tak minimálně inspirativním.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: Nejinak tomu je taky dneska. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně testují nové způsoby, jak dlouhodobě uchovat různé odrůdy meluněk, broskvoní a kdouloní. Jejich vzorky zkouší uchovávat v laboratorních podmínkách i při velmi nízkých teplotách v kapalném dusíku. Tomáš Kis ze zahradnické fakulty k tomu řekl, že vzhledem k probíhající klimatické změně i současné hospodářské situaci je důležité hledat nové možnosti uchovávání rostlinného materiálu, které mohou být z dlouhodobého hlediska bezpečnější, levnější a hlavně méně náchylné na vnější podmínky prostředí, než jsou dosavadní postupy. On ten výzkum bude trvat 5 let a zaměří se také na zdravotní stav rostlin a možnosti odstranění virů, bakterií a dalších patogenů. Takže klobouček, zdravíme na Mendlovku, no a nechme se překvapit, co ten 5letý výzkum vlastně přinese.

0: Někdo dostane ve Španělsko. Když ano, španělsky se tam mluví, ale někdo dostane v Mexiku výprask, tak jako naše česká fotbalová reprezentace, někdo tam získá inspiraci pro tento megahit. Stereo Mexico, PH Electro, 24 minut po 9. dopolední na Hit Radio City Brno. Za malou chvíli Carly Rae Jepsen nebo Damiano David, ale hlavně další indicie k dalšímu místu, kde můžete vyhrát nebo najít zlaťáky, které potom můžete vyměnit za spoustu krásných cen, chutných potravin anebo palivového dříví. Jasně, zlatý podzim s lesy města Brna pokračuje a já vám už za chvíli řeknu víc.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme ji na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
6: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz. Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj. Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
16: Na kraji zamíchy.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
19: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
20: Tři dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás tři tématické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festival Smečky.
1: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.

Máme 9:55. Hladíte dopoledne na Hit Radio City Brno. Ladíte Damiano Davida The First Time a ladíte také ten nejlepší možný tip na odpolední výlet. Jasně, přátelé, vracíme se opět k soutěži Zlatý podzim s lesy města Brna, které vám do okolí, a nejenom v Brně, ale také do okolních oblastí, rozhážou každý den po 3 soutěžních lesních zlaťácích. Jak všichni už moc dobře víte, každý nalezený zlaťák má hodnotu tisícovky, no a vy to potom můžete vyměnit za produkt ty lesů města Brna, ať už to bude zvěřina, biohovězí, med, palivové dříví, okrasné dřeviny, anebo třeba dárkové poukazy s platností do konce roku, což může být ideální vánoční dárek. No a kde budou ty 3 lesní zlaťáky rozmístěny dneska? Opět pro vás mám indicii, díky které budete moci to místo najít. Ta indicie zní: široký prout na kopci, studánka skoro bez vody, Sentice, Chutčice, Herolice a tady koukám Hradčany. To jsme v Praze, nebo co? A už víte, že v Praze nejsme. Jsme nedaleko od Brna, ale blížší, tedy konkrétnější, bohužel být nemůžu. Tak se podívejte na lesymb.cz, tam najdete další indicie. No a držím vám palce, ať se vám dneska ty 3 soutěžní lesní zlaťáky podaří najít.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna Diamond na Hit Radio City Brno. Krásné dopoledne. A už za 20 minut přivítáme za mikrofonem Hit Radio City Brno vzácného hosta. Tomáše Šustu, ředitele komunikace a marketingu Zbrojovky Brno, aby nás pozval nejen na první prvoligové derby po 90 letech, ale také na Šance Fest, který v Brně proběhne vůbec poprvé. Tak si na to počkejte a do té doby kromě aktuálních zpráv třeba Rosé a Bruno Mars nebo Ed Sheeran.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš a za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H plus M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: www.ham.cz.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.
12: A buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
13: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším, Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Nákupy v online shop.cz.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
21: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
22: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
23: Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
24: Hit Radio City Brno.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Tohle je spolupráce, která prostě dokonale funguje. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si? V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. Teď jdeme opět na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor se dávejte na křižovatce ulic Jihlavská a Akademická, kde narazilo osobní auto do semaforu. Počítejte se zdržením. Modřice, Chrlická ulice, tady se srazilo osobní auto s nákladním v pravém jízdním pruhu, takže očekávejte silný provoz. D2, druhý kilometr ve směru na Brno, tady se střetl osobák s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně. Kníničská ulice na křižovatce s Veslařskou, tady se vyšetřuje hromadná dopravní nehoda. Tří osobáků, i tady se zdržíte v koloně. No a připomínám ten Kunštát na Blanensku, Pálackého ulice u křižovatky s ulicí za Lidokovem, tady boural osobák s nákladňákem. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
3: On air.
7: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko čeká ve středu výrazný teplotní rozdíl. Zatímco na západě bude kolem 15 stupňů a dorazí déšť, na východě můžou teploty vystoupat až ke 32 stupňům. Studená fronta pak přinese déšť, přehánky a místy bouřky také na Moravu a do Slezska. Soukromé a církevní školy by mohly přijít o část peněz od státu. Vláda hledá úspory a premiér Andrej Babiš kritizuje hlavně podporu škol, které zároveň vybírají školné. Nejde přitom o žádnou novinku, ale desetiletí fungující systém určený zákonem. Počet ohrožených živočichů i rostlin na zemi neustále narůstá. V červeném seznamu, který sestavuje Mezinárodní svaz ochrany přírody, je aktuálně skoro 50 tisíc organismů, které jsou ohroženy vyhubením. Pokračuje mluvčí ostravské zoologické zahrady Šárka Nováková.
9: Při jejich zachování a udržení na planetě hrají zásadní roli moderní zoologické zahrady, také botanické zahrady, které tyto druhy chovají, respektive pěstují. I v Zoo Ostrava takové druhy máme, aktuálně jich 14.
8: Patří k nim například jelen milu, hrdlička sokorská nebo endemit z Nového Zélandu, nádhernice rudá. Německý tenista Alexander Zverev je posledním čtvrtfinalistou letošního US Open. První nasazený hráč postoupil v New Yorku mezi 8 nejlepších po osmifinálovém. Uspěla také turnajová čtyřka Američanka Coco Gauffová, která porazila Krajanku Jovičovou.
0: Doplním informace, které zazněly ve zprávách. Ano, počasí nám bohužel slibuje také déšť, ale naštěstí ne na dnešek. Měl by přijít až v průběhu středečního dne. Dneska to bude o slunečném počasí a teplotách 31 stupňů Celsia.
3: Hit Radio City.
0: A už za malou chvíli přivítáme ředitele komunikace a marketingu zbrojovky Brno Tomáše Šustu a mluvit budeme o Šancefestu i o derby.

0: Ladíte dopoledne na Hit Radio City Brno, 5 minutek po 10. hodině dopolední a přichází to, co jsem vám sliboval. Respektive ten, na kterého jsem se moc těšil. Tomáš Šusta, ředitel komunikace a marketingu Zbrojovky Brno. Tome, rád tě vidím, ahoj.
1: Já tebe taky, ahoj.
0: Tak pojďme prosím tě rovnou říct, co je ten Šance Fest, o kterém jsem na Hit Radio City Brno mluvil už před nějakými 20 minutami a dost možná je pro většinu fotbalových fanoušků nejenom Zbrojovky vlastně neznámou.
1: Tak neznámou je to díky tomu, že to je vlastně druhý ročník, když to takhle vlastně řeknu, vlastně Šance tím, že je naším partnerem, je vlastně partnerem i ligy, tak v rámci ligy jezdí nebo vybírá si zápasy, speciální zápasy, na který jezdí a dělá vlastně zábavu. Mm-hmm. Teďka si vybrali tady městského rivala našeho s tím, že ta přijedou na náš zápas. A v sobotu od 11 v tuhletu chvíli bude vlastně program u stadionu, u haly Vodová na multifunkčním hřišti. Vlastně v 11 to odstartuje DJ a pak tam bude různý program vlastně až do zápasu. Těšit se můžeme na Ondru Novotního, Vacína, z Kudy běží zajíc, budou tam mít povídání s naším Honzou Minářem, s generálním manažerem. Bude tam nějaký kvíz o ceny Zbrojovky Brno, budou tam legendy, budou tam nějací hráči dorazí a vlastně v průběhu toho celého dopoledne bude prostě program připravený pro fanoušky, aby se pak mohli rovnou přesunout na zápas. Na co bych asi neměl zapomenout, tak je samozřejmě vymazlená food zóna, kam dorazí i Adam Rundus, což je vlastně člověk, který pro Šanci a pro ligu jezdí, Šance Liga Taste, takže bude o zábavu postaráno.
0: To je vlastně brácha Kamily Rundusové, jestli si dobře vybavuju. Takzvané Kamu, která vydává taky nějaký pestrobarevný šílený kuchařky. Takže jde vidět, že jablko nepadá daleko od stromu a že i brácha se teda jídlu hodně věnuje. Připomenu, že zápas Zbrojovka Brno, Artis Brno začíná přesně s úderem 15. hodiny odpolední.
1: Je to tak.
0: Na Šance Fest je vstupné zdarma, je to v rámci vstupenky, v rámci permanentky?
1: Ano. Je to tak, vlastně všichni, co budou mít stupenku, co budou mít permanentku, asi i ti, co vlastně jako nebudou mít, tak můžou dorazit a v podstatě se bavit se Zbrojovkou.
0: Mm-hmm. My se k tomu samozřejmě už za malou chvíli vrátíme a otevřeme také důležité téma propojení klubu s dalšími organizacemi, propojení fotbalu s dalšími sporty, co to vlastně Zbrojovce může přinést a na co všechno se ještě vy v rámci Šance Festu můžete těšit.

0: Enrique Iglesias. V dopoledním vysílání Hit Rádia Cité Brno. Naším hostem je stále Tomáš Šusta, ředitel komunikace a marketingu Zbrojovky Brno, a otázka, na kterou už je on připraven, zní, kolik máme prodáno vstupenek na sobotní derby. Brněnské fotbalové derby, prvoligové derby po 90 letech Zbrojovka Líšeň.
1: Jsme v tuhletu chvíli lehce přes 8 tisíc, takže já věřím, že do čtvrtka, nejpozději do pátka máme vyprodáno.
0: A v tom jsou tedy i permanentkáři samozřejmě.
1: I permanentkáři.
0: Takže, přátelé, máme co dělat, máme úterý a máme, domluvme se na tom, že máme 2 dny na to, že to vyprodáme. No a samozřejmě na tento, myslím si, že celou fotbalovou veřejností sledovaný zápas, na ten bude předcházet takzvaný Šancefest. Jeho druhý ročník, který tentokrát není v Praze, ale právě tady u nás v Brně. Ty už si to zmínil, na co všechno se můžeme těšit, ale co mě zajímá, co vlastně přináší Zbrojovce anebo zbrojováckému fotbalu spolupráce s OKTAGONem a vůbec s MMA zápasníky?
1: Tak ono to není jenom o MMA, není to jenom o fotbale. Já vnímám, nebo tak, jak bych chtěl Zbrojovku vlastně jako Zbrojovku jako takovou prezentovat, tak je to značka, která přesahuje do lidských životů, do toho normálního fungování, vlastně kamkoliv. Kamkoliv se podíváte, tak by to měla být Zbrojovka. To, že teďka je tady OKTAGON, je to jenom spojený tím, že prostě OKTAGON tady odpoledne vlastně jako je. My máme připravený i nějaký posílení skrz přepravu vlastně na Doronda, na ten jejich gala večer, kde vlastně vystoupí i vlastně kluci z Brna, a dává ti to prostě smysl. Je to největší MMA organizace, kluci z Brna tam vlastně fightěj, už byli vlastně u nás i na zápase, myslím, se Zlínem, kde se prezentovali, že vlastně je to propojení, který dává smysl, a tyhle ty propojení my vlastně jako hledáme.
0: Ondřej Novotný je nejen promotérem organizace OKTAGON, ale taky velkým fotbalovým fanouškem a komentátorem, glosátorem v rámci podcastu Kudy běží zajíc. Ondra Novotný i Vacíno budou vlastně v rámci programu Šancefestu mluvit s Honzou Minářem. A mě moc zajímá, proč se vlastně marketing a komunikace Zbrojovky rozhodla, že pana Mináře bude posílat právě na rozhovory k těmto dvěma frajerům. Protože pokud si dobře vybavím, tak to byly jedny z prvních rozhovorů, které Honza Minář dával ven právě přes Ondře Novotného a Vacína. Nebo alespoň tak já jsem to pochytil na sociálních sítích.
1: Ono to tak vlastně vypadalo, většinou je to tak, že my v rámci tady těch rozhovorů nebo tady těch vyjádření jsme jako první, a pak si samozřejmě klub vybírá, s kým bude fungovat. Aha. A je to všechno vlastně jako o číslech. A tím, že kluci mají přesah v té fotbalové komunitě, mají zajímavé čísla, tak jsme se rozhodli, že vlastně s klukama půjdeme tam, a tím, že nějakým způsobem jako kooperujeme, nebo kooperovali jsme, fungujeme, tak prostě sešme, dokudy běží zajíc. No.
0: Jasně, takže se můžeme těšit na živý rozhovor, takový živý podcast Vacína a Ondře Novotného s Honzou Minářem. V kolik hodin?
1: V tuhletu chvíli si myslím, že to je na programu od 1 do 2. Ne, myslím, vlastně on to tak je. Je to od 1 do 2, takže hodinku do utkání budeme končit, a pak už to vlastně bude o tom naplnit stadion a udělat zase fantastickou atmosféru.
0: Takže všechny ještě jednou srdečně zveme, a samozřejmě FCZB, pardon, ježišmarja, tím, že mám aplikaci, tak jsem se dlouho nedíval na webové stránky, FCZBrno.cz, to jsou správné webové stránky. Tam se dozvíte veškeré informace o zápase i o Šancefestu, a samozřejmě přes Flint ID si můžete koupit také vstupenky. Ještě vyprodáno není, ale věříme, že do čtvrtka se to zvládne. Už za malou chvíli budeme s Tomášem Šustou pokračovat a povídat si budeme také o Mládežnické akademii.

0: 3 minutky po čtvrt na 11 v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno pokračujeme v povídání s Tomášem Šustou, ředitelem komunikace a marketingu zbrojovky Brno. Probrali jsme Šancefest, probrali jsme samozřejmě ten nervidrásající souboj, na který se všichni těšíme, a to je první prvoligové fotbalové brněnské derby po 90 letech. No a teď se dostaneme k dalšímu veledůležitému tématu, a to je Mládežnická akademie zbrojovky. Proč? Tome, já jsem byl totiž včera v Obřanech s kamarádama na pravidelném pondělním fotbalku. Potkal jsem tam kamarádku se dvěma kluky a viděl jsem, že mají dresy zbrojovky. Říkal jsem, co tady děláte, panebo, že tady jsou Obřany, teď tady vidím, že tam máte tady dres s logem zbrojovky, jak to vlastně funguje. No a my jsme vlastně v rámci akademie a tak dále. Popiš mi to, co se vlastně v těch spodních věkových kategoriích a patrech děje.
1: Tak vlastně po tom našem příchodu do zbrojovky tak se rozhodlo, že kategorie, jakoby řeknu prťata, ale jsou to jakoby U6 až U11, tak vlastně v rámci toho, že zbrojovka Brno v tuhletu chvíli ještě nemá hřiště k tomu, aby mohla fungovat, takže ty malí budou v našich partnerských klubech. Dneska to jsou Obřany, je to Dosta Bystrc, je to Sparta Brno a jsme to vlastně jako my. Mm-hmm. Takže když si jakoby představíš tu mapu Brna, jasně, tak je to severich, východ, západ. Ten východ nám trošičku ještě hapruje, tam ještě někoho scháníme, takže spíš

0: jich, sever a západ. Vlastně je to o tom, že dneska můžeš, rodiče můžou dítě vzít do Bystrce a trénuje stejně jako to dítě ve Spartě, protože ty trenéři jsou vlastně všichni naši, ta výchova nebo ten tréninkový proces vlastně probíhá stejně. To, že se pak někdo přestěhuje v rámci města, nemusí dojíždět přes celý město, může třeba právě trénovat do Obřan, i když předtím byl ve Spartě nebo v případě byl ve Zbrojovce. Vlastně na konci, abych to ještě dovysvětlil, na konci toho celého tréninkového mikrocyklu týdenního, tak vlastně ty trenéři se spolu potkají a řeknou tak a příklad Karel Pepa Jarda odsaď, Karel Pepa Jarda tady z toho týmu se tady sejdou a vlastně jedou na víkend za regionální akademii Zbrojovku Brno vlastně hrát turnaj. Funguje to tak, aby ty děcka se vlastně socializovali, dokázali fungovat v kolektivech a nebyli vázaný čistě jenom na to své prostředí. Takže v podstatě je to, řeknu, už takový jako kolos rámci tý akademie.
1: Takže když si představím, že Dosta Bystrc, Sparta Brno, Obřany měli nějaké trenéry svých mládežnických kategorií.
0: Ty zůstávají a my jsme je doplnili o naše trenéry. Takže ty trenéři vlastně vzdělávají ty trenéry, kteří teďka byli v Obřanech a tak dále. A starají se o to, aby ten tréninkový cyklus byl vlastně jako kvalitní, dobrý. A to děcko, budu se opakovat, když pak bude potřebovat jakoby cestovat skrz město, ať už jsou rodiče rozvedený nebo se přestěhujete, tak vlastně může pak trénovat kdekoliv jinde, protože ten tréninkový proces je vlastně jako stejný a ty trenéři se potkávají a furt si vyměňují ty informace o těch dětech.
1: Takže ti mladí kluci vlastně o ty svoje oblíbené trenéry, které znali z toho svého klubu, vůbec nepřišli. Tak. Naopak akorát oni mají jakýsi background od Zbrojovky a povyšují svoje vlastní trenérské řemeslo, které potom vlastně přenáší na ty mladý kluky.
0: Tak.
1: Jaký je cíl?
0: Cíl vychovávat lidi, který mají rádi sport, který mají rádi fotbal a dokážou pak fungovat v normálním světě. To, že z toho pak vychováváme jako profesionální fotbalisty, těch kluků, to si zase pojďme říct jako na rovinu, jsou jednotky procent, ale cíl je vlastně, aby ty děcka měly rádi sport a dokázali fungovat v normálním životě.
1: Mm-hmm. Jak na to zatím reagují? Jak ti samotní trenéři, tak třeba i rodiče těch malých kluků?
0: Je to asi 14 dní, co jsem seděl u nás na poradě na akademii a vlastně nějaká nevole tam byla, ale tím, že kluci naši vědí, jak jim to mají podat, jak jim to mají vysvětlit, tak přijímá se to dobře. Ono je jako potřeba si i říct, že to děcko, jak postupuje těma kategoriema, ono se do té Zbrojovky, nebo furt vlastně po tu Zbrojovku spadá. Takže teďka je v Obřanech, ještě neznamená, že je Obřanský. Ono vlastně je Obřanský lomeno Zbrojovácký.
1: Jasně.
0: A jak postupuje těma kategoriema, tak vlastně pokud bude dobrý, tak vlastně se do té Zbrojovky dostane, protože ta strategie toho je, že od 12 let vlastně my si držíme už čistě ty naše týmy, naše kategorie.
1: No a ta otázka na závěr je na snadě. Mládežnická akademie Zbrojovky a ten velký tréninkový areál v Měníně. Proč zrovna Měnín? To mě zajímá. Jak jste na to přišli, na to místo?
0: Tak to není úplně asi otázka na mě, ale historky povídají, že my jsme to místo vlastně jako hledali v celkem rok asi, kde to uděláme a najednou se k našemu Honzovi Minářovi dostalo tohleto místo, že hele, je to tady, díky našim spřáteleným firmám, který jsou i našimi partnery, tak hele, je tady tohleto místo, ono by možná bylo i na prodej, pojďme se tam podívat. No a takhle to vlastně vzniklo. Máme místo, teďka řešíme vlastně infrastrukturu, to znamená příjezdové cesty, řeší se to všechno Změněním, změna územního plánu, postupuje to si myslím dobře a já doufám, že se brzy budeme moci čekat na nějaký první kroky a první stavební práce.
1: No tak my budeme samozřejmě celé Zbrojovce držet palce, protože tohle je budoucnost budoucích úspěchů Zbrojovky, právě vychovávání zbrojovácké mládeže v co nejlepším možném prostředí, které v Měníně bezesporu bude. Pojďme ještě naposledy pozvat na Šance Fest a samozřejmě také na to derby, na které se všichni těšíme, Zbrojovka Artis.
0: No tak já, jak už řekl Ondra, já bych vás chtěl všechny pozvat. Pojďme to prosím vyprodat do čtvrtka, to je takový můj cíl. a můžete se těšit na fakt jako na super program. Hlavně na to jídlo. Já jsem fakt ujítlý v těch fanzónách na to jídlo, takže to si hodně piplám, že prostě doražte na jídlo na Ondru Novotnýho, na Honzu Mináře, na Vacína. Bude prostě sranda a doufám, že i kvalitní fotbal.
1: Tak srdečně zveme. Hit Radio City Brno bude samozřejmě u toho. Naším dnešním hostem byl Tomáš Šusta, ředitel komunikace a marketingu Zbrojovky Brno. Tome, moc krát děkuju, ať se tobě, celému klubu a nám všem zbrojovákům daří.
0: Díky za pozvání.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
8: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno to rozparádila Alanis Morissette.
1: De facto zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A právě teď, 5 minut před 10:45, se vracíme do dnešního rána, do snídaně šampionů, kde to zase zvonilo. Vyzváněli jsme jak o dušu, jak říkáme tady u nás, no ale tentokrát to neklaplo. No, pro ty, kteří ještě nejsou úplně v obraze, tak připomenu, co vlastně neklaplo. Chvíli po 7 ráno zazněl zvonek ve vysílání Hit Rádia City Brno. A vy všichni, kteří jste registrovaní na www.hitradiocitybrno.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, jste museli do 30 sekund vyběhnout ke svým dveřím se podívat, jestli tam náhodou nestojíme s 5 000 korunami. No a proti včerejšku to dneska neklaplo. Takže to znamená jediné. Zítřejší bank se navyšuje o 1 000 korun, takže zítra, až budeme zvonit a vy se běhnete dolů a třeba budeme právě u vašich dveří, tak nevyhrajete 5, ale rovnou 6 000 korun. Jo a připomínám ještě jednu důležitou informaci, že poslední zářijové kolo pro vás bude mít za dveřmi 50 000.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Pivotéka Betelné škopek má teď nově Betelné e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betelné škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betelné-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka Betelné-škopek.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
5: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
6: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
7: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
6: A teď i poctivé vánoční cukroví.
7: A cena?
6: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
7: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Přesně tak.
7: jam.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
11: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Já si myslím, že lepší tečku za 10. hodinou dopolední jsme si nemohli přát. Black Eyed Peas, Where is the Love? No a kde jsou teď problémy v dopravě? To vám řekne nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Takže pozor si dávejte stále v Kníničské na křižovatce s Veslařskou, kde se srazila 3 osobní auta. Stále by se to tady mělo vyšetřovat. Stále platí také vyšetřování dopravní nehody v Kunštátu, v Palacké ulici u křižovatky s ulicí za Lidokovem a taky Chrlická ulice v Modřicích. Tady se srazilo osobní auto s nákladním v pravém pruhu, takže tady buďte opatrní. Připomínám i dopravní nehodu na křižovatce ulic Jihlavská a Akademická v Brně. Tady narazilo osobní auto do semaforu. No a vypadá to, že by to mělo být všechno. Tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly necelých 374 tisíc uchazečů o zaměstnání. Počet volných pracovních míst proti červenci klesl. Úřady jich nabízely bezmála 100 tisíc. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Cestování po železnici se zrychlí. Správa železnic chystá elektrizaci trati mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem v Čechách. Proto teď hledá projektanta a zhotovitele zakázky. O konkrétních plánech mluví mluvčí státní organizace David Kabele.
10: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Jízdní doba mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem se díky investici vrátí přibližně o 7 minut.
9: Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí. 6 zápasy dnes odstartuje hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů od 18.45 se představí Linec se záložníkem Krištofem Daňkem, jenž je jedním ze 3 Čechů v soutěži mimo hráče Slavie Praha. Linec si odbude premiéru v lize mistrů na hřišti AEK Atény.
0: Teď 2 minutky po 11. hodině dopolední, pořád mě tam leze to odpoledne, nechápu proč, měříme teploty okolo 24 stupňů Celsia. Dneska nás opravdu čeká nádherný slunečný den s jasnou oblohou a odpoledne i teplotami okolo 31 stupňů.
8: Hit Radio City Brno.
0: No a teď pokračujeme taky se skvělou muzikou, třeba od Imagine Dragons, Roxette a nebo Rehab. Pěkné dopoledne.

Za 2,5 minutky od je 11:15 v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno jdeme na akce, které se konají ať už v Brně, nebo na celé Jižní Moravě. No a první pozvánkou je pozvánka na Roast Festival. Na kafíčko. Pokud, přátelé, máte rádi kafe, měli byste rozhodně dorazit sem. Veškeré informace o tomto festivalu pro všechny kávové nadšence najdete na roastfestival.eu. Další pozvánka míří opět do brněnské zoologické zahrady na Mezinárodní noc pro netopíry. 12. září, tedy tuto sobotu od 13 do 17 hodin. Dozvíte se to nejzajímavější o těchto zajímavých zvířátkách. No a program bude v Severské chalupě mezi 13. a 17. hodinou. Zobrno.cz, tady se dozvíte víc. No a samozřejmě vás chci pozvat také na jeden charitativní běh. Běžíme s modrým srdcem v Mariánském údolí v Líšni 19. září. Informace najdete na krokykpochopení.cz. Je to nadační běh Běžíme s modrým srdcem. No a všichni jste srdečně zváni.

0: Divoký byl a malování. V dopoledním vysílání Hit Radio City Brno 7 minutek před 11:30 a pravidelný posluchač si určitě řekne, jestli pak ten Ondra na něco nezapomněl. Kde je ta soutěž o poukaz na pizzu v tomto měsíci? V Nevaříme posloucháme. Jak to, že ještě neproběhlo dnešní soutěžní kolo? Takhle. Měli jsme dneska po 10. rozhovor, tak jsme to posunuli po 11. nebo na 11. hodinu. No ale musím připomenout to, co je jasným a pevným pravidlem. My vám můžeme zavolat kdykoliv, klidně v 9 ráno, klidně v 8 večer. A vy musíte kdykoliv zvednout telefon a říct, Nevaříme, posloucháme. Tak uvidíme, jak to dopadne dneska v tomto malinko netradičním čase. Dovolat.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
9: Potřebujeme obří mravence.
8: Svezeme ji na Jelenovi.
9: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
10: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
11: Jsem hrdina, jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj. Eurojackpot do Česka přiváží další defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
18: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
19: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
19: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Radio.
20: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Na jakou pizzu máte dneska chuť? Na pizzu s mortadelou, nebo nějakým pikantním salámem, třeba ventričínou? No, vybírat můžete na webových stránkách pizzerie U Killingerů ve Vranovicích, která je naším zářijovým partnerem soutěže Nevaříme, posloucháme. No a protože včera to klaplo, dneska opět nabízíme jeden poukaz na pizzu. Veškeré informace o uplatnění tohoto poukazu najdete na www.hitradiocitybrno.cz v sekci soutěže, stejně tak jako registrační formulář, do kterého se registruje i Pavlína, které dneska budeme volat. Pavlína je finanční poradkyně, takže to musí být velmi spokojená ženská. Co se výdělku týče, pár kamarádů finančních poradců mám a rozhodně neživoří, ale proč k tomu všemu ještě nevyhrát jeden poukaz na pizzu do pizzerie U Killingerů ve Vranovicích, že jo? Ušetřený prachy a korunka ke korunce. A už je z toho bohatství, ale Pavlína dost možná lítá po svých klientech, telefon nebere, nebo se možná bojí, že jí volá nějaká banka, aby vrátila provizi. Ne, to snad ne. No, tak Pavlína bohužel má smůlu, ale bohu dík pro vás všechny ostatní, protože dnešní poukaz posunujeme do středečního kola, ve kterém tedy budeme hrát o poukazy 2. Tak budu držet palce a věřím, že zítra.

0: to už klapne.
1: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem? Příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou? Přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: things that I've got. Benson Boone a jeho krásné věci. Takhle se dá přiložit název jeho písně. A co si budeme povídat, jestli neúplně krásné, tak minimálně poslouchatelné a informačně bohaté bylo také dnešní dopoledne na Hit Radio City Brno, které míří do finále, a tak jdeme opět rekapitulovat. Mluvili jsme o zkoumání nového způsobu uchovávání zeleniny, které mají na svědomí studenti a vědci z Mendelovy univerzity. Přidal jsem indici prohledání lesních soutěžních zlaťáků v rámci Zlatého podzimu s lesy města Brna. Mluvili s Tomášem Šustou, ředitelem komunikace a marketingu Zbrojovky Brno, nejenom o Šancefestu, ale také o blížícím se sobotním derby mezi Zbrojovkou a Artisem. No a k pozvánkám na akce, které se konají v Brně a na Jižní Moravě, jsme přidali taky to nejlepší muziku na úterní dopoledne, ve které budeme pokračovat. A navíc vyvrcholí mojí závěrečnou dopolední srdcovkou. Tak si na ně počkejte.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, PM Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
10: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce, aneb jaké je to neslyšet, se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
11: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
12: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
13: No jako já!
12: Oční klinika Oftal.
13: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Máme tady další slavnou blondýnu, která přešla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy. Tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo.
18: Ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
17: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů. A teď se nechci nikoho dotknout, ale mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny. Jo? Když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici.
18: Souhlas.
17: Ale tak nám dejte vidět, jak to máte s barvením vlasů.
18: Make vlasy color again.
16: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

blížilo se pravé poledne. S ním i moje závěrečná dopolední srdcovka na Hit Radio City Brno. No a dneska budeme opět vzpomínat. Přátelé, dneska by se 37. narozenin dožil švédský DJ, remixer a hudební producent, který nás opustil tragicky v roce 2018, DJ Avicii. A protože českou muziku jsme hráli v poslední době docela často, rozhodl jsem se, že dneska zavzpomínám na tohoto multiinstrumentalistu. No a zatímco by si někteří vzpomněli na pecky jako Wake Me Up, Hey Brother, Waiting for Love nebo Without You, já jsem pro vás vyštrachal pecku, kterou Avicii dal dohromady s Davidem Guettou, Sunshine. A právě touhle EDMkovou diskotékou se s vámi chci dneska rozloučit, popřát vám krásný zbytek úterý, no a zítra před devátou zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v Modřicích v Tršově ulici probíhají práce na silnici. Počítejte s tím. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
5: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
6: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly bezmála 374 tisíc uchazečů o práci. Počet volných pracovních míst oproti červenci klesl na 100 tisíc a nejvíce lidí bez práce je v Ústeckém kraji, nejméně pak v Praze. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného jde o rtuť nebo arzen. Uvedl to dopoledne na tiskové konferenci.
9: V tento moment připravujeme na ze strany Ministerstva životního prostředí ve spolupráci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit. Během tohoto týdne děláme poslední dotahování, tak jak jsme dostali za úkol z úřadu vlády. Příští týden na vládě s tímto obeznámíme celou vládu a pana premiéra a následně budeme okamžitě konat.
8: Na konci měsíce začne sanace území, která potrvá až do června 2028 a vyjde na 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. No a v platnost vstoupila odvetná kanadská cla na americké výrobky ve výši 15, 25 a 50%. Vztahují se na výrobky z oceli a hliníku, stejně jako na mléčné produkty. Teď ještě pohled k nám.
2: Počet lidí bez práce se na jihu Moravy v srpnu zvýšil. Nezaměstnaných bylo na konci měsíce necelých 640 tisíc, což je asi o 500 víc než v červenci. Úřady práce nabízely asi 7 700 volných míst. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy v našem kraji byla na Hodonínsku, nejnižší na Vyškovsku a v okrese Brno-Venkov.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Úterý se v Brně a na jihu Moravy nese v duchu slunečného nebe a tropických teplot. Naměříme až 32 stupňů Celsia.

0: a Jirka Pelnář.
1: Nádherné úterní poledne, přeju 12 hodin 2 minuty, začínají nám vaše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů z doby, kdy jste venku za domem točili obručí, skákali gumu, hráli cukrkáva limonáda čaj rum bum, pak jste se chytli horší party a učili se šulkovat lehký Petry. To asi jsme zkoušeli všichni podle vzoru, máma jde. Nádech, pak už byl jenom velký dlouhý kašel. No jo, to je to naše dětství. To je krásný. A tak se do něj pojďme vrátit. A to například i srdcovkou s číslem 1. YouTube jenom pro vás. Hezké poledne.

0: Nádherný úvod dnešních srdcovek YouTube rok 2001.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tady na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 mi přišla zpráva od Lucky. Taky jsem se zasmál. Píše, ahoj Jirko, tak teď si mě dostal, prej máma jde. Úplně jsem na to zapomněla, ale přesně takhle jsme to na základce zkoušeli. Potáhli jsme cigarety, někdo řekl máma jde, já se rychle nadechla a pak jsem si málem vykašlala plíce. Dodnes nejsem kuřák. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Lucka. Tak není zač. Takhle na rovinu. Téma dnešních srdcovek nebude první cigareta, jo, to určitě ne. I když to taky k našemu dospívání patří, tenkrát se vlastně jako kouřilo úplně všude, že jo? I v letadle, i ve vlaku, prostě úplně všude. A taky hodně doma. A tak si říkám, to by vlastně mohla být zajímavější vzpomínka. Měli jste jako rodiče kuřáky? A kde, když tak doma kouřili? Protože můj táta tak už je nekuřák, ale býval silný kuřák a bydleli jsme v paneláku. A jediný, kde táta mohl kouřit, bylo buď na balkoně, anebo na záchodě. No teď si představte prostě normálně panelákový byt, že jo, teď ten klasický záchod, no teď my jako tam chceme jít a tam obsazeno, že jo, táta zamčenej a tahá tam ty červený máčka, otevřený stupačky a všechno to vlastně jde ven, že jo, všechno tady do toho paneláku, tak máte taky podobnou vzpomínku? Dejte vědět. My si dáme další srdcovku. Znovu připomínám, 777-937-777 je číslo na WhatsApp. A tady je Madonna s hitem Frozen.

0: Rána.
1: It's a loving thing. Asi by Milton na Hit Rádiu ve čtvrt na jednou.
0: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
1: Dáme si další srdcovku, ale ještě předtím, tak vzpomínky na vaše rodiče, jakožto silný kuřáky. Jitka píše, ahoj, tak teď si mě pobavil. U nás doma kouřila mamka jenom v kuchyni u kafe. Vybavuju si, když přišly její kamarádky, jak ta kuchyně byla celá v mlze. Ale pak se to vždycky nějak vyvětralo. Nepamatuju si totiž, že by to smrdělo po celém bytě. Ani v pokojíčku to nebylo cítit. Zdraví Jitka. Čau, můj táta byl taky silný kuřák, ale mamka to nesnášela a tak mohlo jenom na balkóně. Kolikrát jsme se smáli, jak ráno stojí v mrazu jenom ve slipech a v županu, klepe kosu, ale hlavně, aby si dal čouda. Jo, to je asi taková klasika. Tom tady píše, hele, sklep, balkón, auto, taková klasika, okna na Filíci žlutý, takže super sluneční clona, dneska už všichni nekuřáci. Eva, dobrý den, oba moji rodiče kouřili a přesně na záchodě, na balkóně a občas taky na chodbě, sousedi byli fakt nadšení. Naši kouřili taky v autě, což nám jako dětem dělalo dost špatně od žaludku. Chodila se jim kupovat po kartonech červený a modrý startky a že mi bylo teprve 6, nezájem. Inu, tenkrát to byla taková doba. Krutá doba. Drží už přes 30 let od cigaret dál. Hezký den, Eva. Tak to jsem vůbec netušil, kam se dneska dostaneme, teda v rámci srdcovek, že jsme zabrousili na takovýhle téma, ale je teda fakt, že nevím, jak to dneska v dnešní době je, ale tenkrát tak jako děti jsme normálně chodili jako pro ty cíga, ne? Rodičům prostě. A přesně, v 6, v 7 letech normálně nám to tam v těch trafikách prodávali. Bylo to tak, ne? Aspoň já tuhle zkušenost mám. Dáme si další srdcovku, vlastně už nám zbývají jenom dvě srdcovky, tak pomalu, ale jistě můžete začít přemýšlet, jakou byste dneska chtěli slyšet, jakou si dáme na přání. Za chviličku si o ní můžete napsat na WhatsApp Hit Rádia. Teď Pink, you knew.

0: Poslední srdcovkou je Enigma. Beyond the Invisible a poslouchejte ten ženský hlas, který zpívá taky to ajajajaja. Poznáváte ten hlas? Říká vám to něco?
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je to totiž tato dáma. Ano, německá zpěvačka Sandra. Enigma je totiž německý strojový projekt, který založil její manžel a ona tam velmi často v písních zpívala právě doprovodné vokály a nebo občas, samozřejmě záleží podle toho, jaký to byl hit, i hlavní part. No, to byla tedy poslední srdcovka. Poslední srdcovka, za chvíličku nás čeká ještě srdcovka na přání, tak můžete psát na WhatsApp 777937777. Co byste chtěli slyšet? Já vám to strašně rád zahraju a ještě tady se tak jako koukám na zprávy, které posíláte, na dnešní téma, který tady nám tak nějak úplně samo vzniklo, a to je, jak vaši rodiče a kde vaši rodiče vlastně jako kouřili tenkrát cigarety v bytě. A tohle asi nejistší zpráva. Hanka tady píše: moji rodiče byli oba kuřáci a pamatuju si, jak oba dva stáli u zapnuté digestoře a hulili, u toho ještě popíjeli Turka. Nekouřím, ani Turka nepiju, ale tenkrát to byl hit. Ano, na to jsem úplně zapomněl, že ten Turek tam prostě musel být s pořádným logrem. Tak to byla taková malá milá vzpomínka tedy na naše rodiče v těch 80. 90. letech. No a za chviličku, možná třeba z 80. 90. let, uslyšíme vaši oblíbenou srdcovku. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku srdcovka na přání na Hit Rádiu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
5: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
6: A Jirka Krhut.
5: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
6: Přesně tak, 27. října a?
5: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
6: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
7: Jen si duši nepořeš.
8: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Kam utíkáš?
11: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
11: A rolety mají taky?
10: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
11: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
12: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: www.ham.cz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Filipa Houdini.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, 12.35 je aktuální čas a my máme taky dál teď před sebou jakože nejvyšší čas dát si srdcovku na přání. A já tady koukám na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a už teď vím, že půjdeme do 90. let a zavzpomínáme na legendární skupinu Fun Factory. To mě nepřekvapuje, že jste si napsali o Fun Factory, ale trošku mě překvapuje, že si o ní napsal chlap teda. ale jako proč ne? Fun Factory, hele, jako děti jsme na to pařili úplně všichni. Každopádně zpráva je úplně jasná, je od Myšáka a píše: ahoj Jirko, zahraj prosím Fun Factory Close to You, díky moc. A protože chce mít jistotu, tak mi ještě tady přes WhatsApp posílá i odkaz na YouTube, abych věděl, která to je. Děkuju, Myšáku, teď si 100% můžeš být jistý, že Close to You určitě zahrajeme. Takže se pojďme připravit a můžeme si ji dát právě teď. Takže Fun Factory Close to You. To není ona, víc, já srandu. Dobře, tak tady je. Close to You, legendární hit. Páni, kolik vám bylo? Třeba v roce 92. Tak tady jsou srdcovka na přání.

0: Be Mine na Hit Radio, chviličku před 12:15, s váma Jirka Pelnář, srdcovky jsou za námi a před námi ještě celé odpoledne. No a po 14. hodině spolu probereme výmluvy, jo, protože mám tady příběh ze sociálních sítí, co mě totálně rozsekal a kterému možná ani nebudete věřit, ale potvrdil ho renomovaný server, takže je to pravda. Dobře poslouchejte, jo. Normálně chlap byl přistižen při nevěře a tvrdil své partnerce, že je ve skutečnosti tajný agent FBI a že celá situace je součást undercover mise, jo? Měl se dokonce představit jako agent David Walker. A že ta druhá žena nebyla milenka, ale objekt jeho tajného sledování. To je co? A to se doopravdy stalo, tohle. To se fakt jako stalo. Je to jako neuvěřitelný. Někdo zapomene smazat zprávy, že jo? Někdo zapomene vypnout polohu, no a někdo zapomene, že není Jason Bourne. Takže jeho přítelkyně mu to samozřejmě nesežrala, jo? Takže to potom jako sdílela přes všechny sociální sítě a stalo se to virální. A já si jako říkám, že nejlepší na tom je, že ta výmluva byla vlastně tak šílená, že člověk skoro musí ocenit tu odvahu, ne morálku toho chlapa, ale tu drzost. Že jako, že ne, na to snad nikdo nemohl jako vletět, ne, jakože já, sorry, jsem tajný agent FBI, no, blbec, prostě, jako úplnej. No a já si říkám, jakou výmluvu, nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy při, ať už jako načapání někoho při nevěře, anebo kdekoliv jinde, jo, obecně prostě, jakou nejšílenější výmluvu a od koho jste kdy v životě slyšeli. Probereme to dneska spolu po 14. hodině, ale už teď posílejte jednotlivý výmluvy na WhatsApp Bitrádia 777-937-777. Některý výběrový se dáme třeba i po 13. hodině. Do té doby například Linkin Park nebo Damiano David na Hit Radio.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek v Božicích u Znojma za 560 tisíc, stavební parcela v Červeném Kostelci u Náchoda za 892 800 korun, další stavební pozemek v Červeném Kostelci za 3 156 360 korun, byt 2+1 v Rýmařově za 3 čtvrt milionu a komerční pozemky v Hradci Králové Třebeši za 7 150 500 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
9: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz.

0: Milí posluchači, opět vyrážíme přímo za vámi, obyvateli příměstských částí města Znojma. Každá část města má své konkrétní potřeby a právě lidé, kteří v ní žijí, je znají nejlépe. Proto chceme zrekapitulovat již odvedenou práci a společně se pobavit o tom, co je možné ještě udělat. Postupně navštívíme Hradiště, Přímětice, Kasárna, Mramotice, Konice, Popice, Louku, Oblekovice, Načeratice a Derflice. Přijďte za námi. Časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na osobní setkání s vámi, Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
4: www.ham.cz
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je tady závěr úterního poledne, Linkin Park, krátce před 13. hodinou. Lucie má připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím se podíváme na aktuální dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v nádražní ulici v úseku mezi ulicemi Hybešova a Vodní probíhá rekonstrukce plynovodu. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
6: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
8: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Podvodníci zkoušejí další trik, vydávají se za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a slibují doplatek nebo zvýšení důchodu. Cílem je získat přístup k internetovému bankovnictví, pokračuje mluvčí zprávy Jakub Bejček.
12: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
11: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice nebo čtení. Přírodovědné, čtenářské i matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích OECD loni dál klesaly. Česko zůstalo nad průměrem v celosvětovém žebříčku, se oproti roku 2022 ale pohoršilo. No a v nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy má trenér Novák jasno. Je v ní 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. A mezi finální 14 jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Začíná zítra a potrvá do 26. září. Teď se podíváme k nám.
1: Brněnská policie hledá ničitele Hedviky. Obousměrná tramvaj označená tímto jménem vydržela bez zásahu vandalů jezdit po metropoli jen několik měsíců. Už si ale vyžádala výměnu okna, které zatím neznámí pachatel, tak mají škodu za 50 000 korun.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dnes si v Brně a na jihu Moravy užíváme slunečné nebe a tropické teploty. Čekáme až 32 stupňů Celsia. Už ve čtvrtek se razantně ochladí.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
2: A dnešní odpoledne pokračuje dál. Jsem rád, že posloucháte i v práci a třeba možná i na dovolený. Je, pokud máte dovolenou takhle na začátku září, dobře vy. Takhle jste si to ušetřili hezky. Ale i tak jsem rád, že ať už děláte cokoliv, tak posloucháte Hit Radio. Kdyby náhodou jste dávali nějakou fotku na sociální sítě, třeba shodou okolností i z dovolený, tak víte, že nemůžete jen tak někoho označit na sociálních sítích. Mám tady totiž etiketu 21. století. Jo, už to není jenom o tom, že muži ženám mají podržet dveře, ale těch slušných věcí je mnohem víc. Které to jsou, tak to vám řeknu za chvíli. Teď Bruno Mars.

Lost Frequencies. Je 13 hodin 12 minut, nejvyšší čas si vás trošičko taky vyzkoušet, jak zvládáte etiketu 21. století, jo? Když dáváte fotku na sociální sítě, označujete na ní automaticky své přátele? Pokud ano, tak pozor, může to být neslušné, jo? Pravidla etikety se vyvíjí s dobou a zásadní pravidlo je, že pokud to dotyčnému na fotce nesluší, tak ho prostě neoznačujete. Další pravidlo, nepoužívejte caps lock, když píšete zprávy nebo e-maily, jo, tedy velká písmena. Když napíšete větu jenom velkým písmem, tak to vypadá, že na dotyčného řvete. Když někomu voláte, tak si počítejte počet zazvoní. Tohle je jako zajímavé, jo. Protože maximum je 5. Jakmile to 5krát zazvoní, pokládáte telefon. Jinak už se to může brát jako obtěžování. To je blbost, co? Ale je to tak. Na druhou stranu taky kolikrát člověk vidí, že když nechce zvednout ten telefon a teď mu to tam pořád zvoní, jak si říká, pane bože, tak asi ti to neberu, tak to polož, ne. Tak asi to nevidím, asi to neslyším, tak co? No a na závěr tady mám ještě jedno. To se taky týká telefonování. Určitě se vám to stalo, když s někým mluvíte po telefonu a najednou to vypadne, tak nevíte vlastně jako, kdo komu má volat, že jo? Tak si voláte, pořád je tam obsazeno a tak podobně. Tak jednou provždy to pravidlo je jednoduchý, jo? Naspátek vždy volá ten, kdo volal jako první. To je všechno. Takhle jednoduchý to je. Jo, takhle vypadá etiketa 21. století. Tak můžete do světa. Tady máte Imagine Dragons. Jsme hit rádio.

0: úterní pracovní odpoledne trávíte ve společnosti Hit Radio, tohle byly Disturbed a já se ptám, co děláte zítra ráno? V 7. Jste ještě doma? My k vám můžeme přijet na návštěvu. Nebojte se, uklízet kvůli nám nemusíte, ani se malovat. My jenom přijdeme, dáme vám peníze a zase jdeme pryč. Celý to zabere tak 30 vteřin. My jsme totiž návštěva, které chcete otevřít dveře. Ale pozor, musíte stihnout otevřít do 30 vteřin od zazvonění u dveří. Zvoníme ráno po 7. hodině ve snídani šampionu. Jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, okamžitě utíkejte ke dveřím, protože my tam opravdu osobně můžeme stát. Včera to vyšlo, ale dneska ráno nám bohužel nikdo neotevřel. No a to znamená, že tedy k té základní 5000ovce přihazujeme litr navíc. Ano, když nám stihnete otevřít, tak opravdu dostanete minimálně 5000 korun a pak vždy po každém neotevření dveří každý další den přihazujeme 1000ovku navíc. To znamená, že zítra vám vezeme 6000 korun, když nikdo neotevře, no tak další den budeme mít 7000 a takhle to pokračuje dál. Podrobnosti, jak se přihlásit, najdete na webu hitradio.cz, tak držím palce. My se dáme za chvilku. Jay-Z, Alicia Keys. Vydáme se s nima do New Yorku a pak se zase vrátíme zpátky do Čech. Nebudou chybět ani Vanastovy věci. Tak dál buďte zítra rádiem.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
16: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
15: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
17: Vstupenky na dětiraje.cz.
16: Bude vejdán.
18: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
19: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
2: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
19: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
20: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rehab in a Sesh, Rock My Body, posloucháte Hit Radio s váma Jirka Plnář, je 13.37, to znamená, že za chvíli už budou dvě odpoledne a po druhé hodině odpolední tady na Hit Radio budeme dneska hledat nejšílenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, anebo možná, kterou jste i kdy řekli. Na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 posílejte výmluvy, můžete poslat SMS.

Hlasovku, to už nechám na vás. Jenom na mátkou už tady pár zpráv mám. Třeba Tomáš píše, moje bývalá mi tvrdila, že chodí každý čtvrtek večer na jógu. Divné bylo, že se vždycky vracela nalíčená víc než před odchodem. Když jsem se zeptal, kde má podložku, řekla, že cvičí mentální jógu. Její instruktor se jmenoval Pavel a měl garzonku. Tak výborně, tak... Blbá výmluva, blbá výmluva. Jakou nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy? Dejte vědět.

0: Getta s hitem Gone, Gone, Gone, tedy pryč, pryč, pryč. Ano, pryč, už jsou prázdniny, pryč je léto, když teda dneska je 30 stupňů, tak od zítřka zase přijde ochlazení a jediná věc, která nám asi pomůže přežít ten konec léta a přijít podzimu v psychické pohodě, tak je co? Co? Ano, burčák. Co jiného? Já tomu říkám jemně perlivý reset metabolismu i mozku. Burčák už je v prodeji, tak jenom ale pozor, jo, při jeho koupi, hlavně u silnic a benzínek. Dávejte se na to bacha, aby ten burčák vás potom neresetoval víc ze spora, než ze zora. Za chviličku Coldplay, taky Michael Andrews a Gary Jules, tak buďte s námi.
1: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
6: 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
7: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
8: Potřebujeme obří mravence.
7: Svezeme ji na Jelenovi.
8: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
9: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. Brna.cz.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Paráda! Činasky jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a my jdeme na zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v Modřicích v Tršově ulici probíhají práce na silnici. Počítejte s tím. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Opoziční lidovci chtějí svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády, ANO, SPD a motoristů. Podle předsedy lidovců Jana Grolicha koalice s rozpočtem postupuje proti programovému prohlášení.
13: Proto za nás je důležité, aby jsme řekli na rovinu, jak to je, protože v případě, že vláda jedná v rozporu se svým programovým prohlášením, by podle nás měla toto programové prohlášení změnit a předstoupit před sněmovnu a říct si znovu o důvěru.
12: K záměru lidovců vyvolat hlasování o nedůvěře se připojí také ODS. Český premiér Andrej Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmu, rozhodla Evropská komise. Svěřenecký fond podle ní situaci dostatečně neřeší. Komise zároveň potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplacení dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Premiéra Babiše postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá a neřeší to, napsal ČTK. Britský král Karel III. Potvrdil Harryho status neaktivního člena rodiny. V dopise vládě uvádí, že jeho mladší syn s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny a nemají nárok na oslovení jako královské výsosti. Teď ještě pohled k nám.
1: Počet lidí bez práce se na jihu Moravy v srpnu zvýšil. Nezaměstnaných bylo na konci měsíce necelých 640 tisíc, což je asi o 500 víc než v červenci. Úřady práce nabízely asi 7700 volných míst. Nejvyšší nezaměstnanost byla na Hodonínsku, nejnižší na Vyškovsku a v okrese Brno-venkov.
14: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Úterý se v Brně a na jihu Moravy nese v duchu slunečného nebe a tropických teplot. Naměříme až 32 stupňů Celsia.
15: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a my už za pár minut budeme hledat nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, nebo možná i kterou jste kdy použili. A to z toho důvodu, že na sociálních sítích tak prolítl příběh, který je opravdu skutečný, a to o frajerovi, který byl přistižen s milenkou a své teď už ex, tak se vymlouval na to, že agent FBI

0: FBI. A že ta dáma není jeho milenka, ale je to dáma, kterou on jako tajný agent musí sledovat. Tak... Ano, Lucie tady obrací oči v sloup, já taky říkám, že to je naprostý vůl, že tohle ani není možný, ne, to použít.
1: Tak evidentně to možné je, že, když to udělal.
0: No ale.
1: Tak třeba máte lepší výmluvy.
0: Ano, a my je chceme slyšet. 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Posílejte zprávy, pište hlasovky, nebo obráceně, jak chcete, pište zprávy a posílejte hlasovky.

Divoký kočky na Hitrádiu. 10 minut po druhé hodině odpolední. Dneska tak společně hledáme nejšílenější výmluvu při často podezření z nevěry. Jo? Na WhatsApp 777-937-777 mi posíláte vaše zprávy a stojí to teda jako za to. Třeba Lenka píše, kamarád čin partner měl v mobilu kontakt Pneuservis. Volal mu hlavně večer, o víkendech a jednou dokonce i na Štědrý den. Když to potom prasklo, tak tvrdil, že jen dlouhodobě řešil přezutí. Tak je dobrý, tak hlavně, že neřešil prasklou gumu, ne, teda pneu. Ondra, kamarádce partner vysvětloval hotelový účet tím, že si potřeboval odpočinout od lidí. Jenže na účtu byly dvě snídaně, tak řekl, že měl velký hlad a byl tam i župan ve velikosti S a ten prý byl taky jeho, že velkou velikost neměli. Dobrá výmluva, OK. Roman, partnerka kamaráda, jasně, tvrdila, že jí píše osobní trenér kvůli jídelníčku. A zprávy typu chybíš mi prý znamenaly, že jí chybí bílkoviny. OK, výmluva vyšší dívčí, dobře. A mám tady dokonce i jedno přiznání, je to teda bez podpisu, logicky. Píše se tu, no tak dobrá, před 6 lety jsem měl milenku. Když nás potom moje teď už ex viděla, tak se mě doma ptala, jakože kdo to byl. A já jsem jí řekl, že to byla dívka, kterou jsem si zaplatil, abych jí vyzkoušel, jestli žárlí. Jako, nevyšlo to, což chápeme, evidentně, tak že jí prej teda odvezl potom pryč a už měl klid, no. Tak, OK, dobře. To je jedna výmluva za druhou. Která je nejlepší? Tak na to přijdeme už za chvíli, dáme jeden hit a vy ještě máte 3 minuty na to, abyste napsali na WhatsApp Hit Rádia vaši výmluvu.

Sigma, Nobody to Love na Hit Radio. Dneska hledáme nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, a mám ji tady. Mám ji tady, týká se opět nevěry. Nejšilenější výmluva. Projel jsem všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio, za to moc děkuju. A ta nejšilenější zní takhle. Ahoj Hit Radio, tohle není moje zkušenost, ale příběh, o kterém jsem slyšela. Jeden chlap své ženě dlouho tvrdil, že žena, která mu pořád volá a občas za ním jezdí, je jeho dcera z předchozího vztahu. Nakonec se teda ukázalo, že to žádná dcera nebyla, ale byla to jeho milenka, a ta navíc vůbec netušila, že on je ženatý. Takže výmluva, to je moje dcera. Bravo! Chápu, že tohle pár let mohlo vydržet. Ale stejně ta drzost. Co byste udělali, dámy? Se divím, že pořád žije. Já si že máš štěstí, že ho nezabila. No, tak díky za všechny zprávy, které jste posílali. A tady máte ode mě hit. Alex Warren.

Ven je 14 hodin 21 minut. Já vím, že je teprve úterý 8. ale co jiného takhle jako na začátku pracovního týdne dělat, než si plánovat víkend. A o víkendu sice přijde nějaký ochlazení, ale ty teploty budou pořád příjemný, kolem 22 stupňů Celsia, až ten další týden už to má jít pod 20. No a protože už začalo vinobraní, tak kde jindy, než tento víkend vyrazit na vinobraní. Můžete se podívat, vinobraní samozřejmě bude v průběhu celého září. Tím, že bylo extrémně horké léto, tak otázkou je, jak to vlastně vůbec bude vypadat s vínem. Tak odpověď je jednoduchá. Není to vlastně jako zas tak špatný, jo? Protože i přesto, že bylo extrémní horko a letošní sklizeň vína bude kvůli suchu výrazně menší, tak horké léto podle některých odborníků může prospět především modrým odrůdám. Jo. A velmi zajímavá prý mohou být i letošní svatomartinská vína. Tak někdy něco špatné pro něco dobré, jak si říkám, tak uvidíme. Každopádně vyrazit na vinobraní po víkendu za mě skvělý nápad. DJ Antoine The Beachakers, to je další super hudební nápad, ty si dáme už za chvíli a k ním přidáme také i byt číslo 66, ve kterém bydlela Kateřina Marie Tichá.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Vsledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Zdravím, jsem tady zase, váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru, kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Máme tady další slavnou blondýnu, která přešla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy. Tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo.
3: Ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmím.
2: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů. A teď se nechci nikoho dotknout, ale mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny. Jo? Když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici.
4: Souhlas.
2: Ale tak nám dejte vidět, jak to máte s barvením vlasů.
3: Make vlasy color again.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Mažu stopy.

0: DJ Antoine a The Beat Shakers, 14:35, takže chviličku po půl třetí, půl čtvrtý, půl pátý, půl šestý, počítám to tady na prstech, přeci jen už je druhý pracovní den a je odpoledne. Za tři hodinky, tak Linda Nosková bude bojovat ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou, takže my budeme určitě fandit, budeme držet palce. Do těch tří hodin, tak vás samozřejmě i nadále budeme bavit, já teda už ne, ale od 15 hodin naše odpolední show, která se na vás samozřejmě těší úderem 15. hodiny. Do třetí dáme například ještě Shakiru a chystám pro vás taky Blur a jejich Country House. To je jenom taková, řekněme, malá upoutávka na to, co by vás mohlo zítra zase čekat v srdcovkách tady na Hit Radio, které zítra budou začínat opět ve 12 hodin. No, a co vás dneska bude čekat v odpolední show? No to nevím, ale třeba se to dozvíte právě teď.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Šaliny cinkají.
3: Zacinkej.
4: Cink.
2: Dopravní špička začíná a my v tom jedeme s vámi.
4: Od 3 do 6 David a Peťa v odpolední show.
2: Muzika, Brno a jižní Morava, věci, co právě řešíte.
4: A občas i věci, které byste radši neřešili.
2: Odpoledne patří nám, ale hlavně vám.

Shakira s hitem Zoo. Posloucháte Hit Radio. 14 hodin 43 minut, to znamená, že za chviličku už máte doma ze školy i ze školky tu vaší Zoo. Tak pevné nervy. A jinak zkuste udržet nervy na úzdě i dneska za volantem. Mám pro vás challenge, jo. Zkuste až do zítřejšího poledne nepoužít klaxon, nevyblikat nikoho dálkovýma, neťukat si na čelo, nebo neukazovat prostředníček na ostatní řidiče. Schválně, jestli to dokážete, zítra ve 12, až nám začnou srdcovky a my se tady znovu spolu na Hit Radio uslyšíme, tak to probereme. Možná si říkáte, že to je extrémně těžká challenge, nebojte, já vím, že to bude těžký, ale ne tak moc jako challenge pro řidiče bavoráku, aby používali blinkry. Ale to si necháme na někdy jindy. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 a do 15. hodiny, než začne odpolední show.

0: tak se máte na co těšit. Já se na vás těším zítra ve 12, tak se smějte.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
7: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
8: Jsem hrdina, jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90, zlatová šery rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Zdravím, jsem tady zase, váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
13: Kam utíkáš?
14: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
13: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
14: A rolety mají taky?
13: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
14: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
15: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
16: www.ham.cz.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Od výkopu až po klíč. Co to je?
20: To je Stalpe.
19: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Yeah, my jsme se tak pobavili tady teďka. Tak doufám, že i vy se bavíte, a jestli ne, tak se to změní. V následujících 3 hodinách se totiž o vaše uši opět postará Hit Radio City Brno, konkrétně odpolední show s Davidem a Peťou. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, a já jsem slyšela nebo slyšela, je to potvrzeno, že smích je nakažlivý, tak doufám, že jsme vás hezky nakazili. Tím smíchem teda myslím.
0: Mně minimálně. Jdeme na cesty, jak to tam vypadá? Nejlepší dopravní servis z Brna okolí s 15. hodinou ve Znojmě v Kuchařovické ulici boural cyklista. Bohužel se zranil, projedete tady pouze jedním pruhem. V Masné ulici, když zůstaneme u nás v Brně, bouralo osobní auto s nákladním, a ještě Havránkovou ulici, tady komplikuje teď provoz, nebo tady komplikuje provoz teď střet dvou osobních aut. Tak, já doufám, že ten slovosled se do dalších vstupů naučím. Popřeju vám šťastnou cestu. No a pokud byste nás chtěli doplnit, můžete. Stačí se ozvat na náš WhatsApp 720 890 848.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
2: On air,
11: online
2: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice nebo ve čtení. Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj loni dál klesly. Česko sice zůstalo nad průměrem, v celosvětovém žebříčku si oproti roku 2022 ale pohoršilo. Volodymyr Zelenský doufá, že se setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Chce s ním jednat o americké pomoci při protivzdušné obraně Kyjeva. Na ten ruská armáda v posledních týdnech zesílila útoky. Schůzka by se měla uskutečnit po 20. září. Cena mědi v pondělí vystoupila na nové rekordní maximum. Překonala tak dosavadní letošní rekord. Za růstem stojí především obavy z nedostatku mědi mimo Spojené státy. K růstu ceny přispívá také slabší dolar. Ten zlevňuje měď z pohledu držitelů ostatních měn. No a záchranáři v Nepálu pátrají po přeživších v tunelech vodních elektráren. Podle odhadů by tam mohly být uvězněné dny. Pokračuje téměř 2 týdny po ničivých záplavách. Ty způsobilo zřícení ledovce do řeky na hranici Nepálu a čínského Tibetu. Zahynuli při nich stovky lidí.
1: No a pokud máte padla v práci a spěcháte třeba na šalinu, tak pro vás budou aktuální naše informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Krásné odpoledne všem posluchačům Hit Rádia City Brno. Doprava na území města Brna se postupně zhoršuje. Komplikace evidujeme na linkách 30, 49 a E50, je zpoždění může dosahovat až 15 minut. Současně počítejte se zdržením na linkách 1 a 3, kde vlivem jednokolejného provozu v Komíně se zpoždění může vyšplhat tentokrát až na 20 minut. Ostatní spoje MHD jedou se zpožděním maximálně 5 minut. Více informací nejen o aktuálních mimořádnostech, ale i o probíhajících výlukách naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přání krásného dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
1: 30 stupňů, je to neuvěřitelné, ale máme tady 8. září a měříme v Brně a okolí 30 stupňů. Takže možná jste to pojeli stejně jako já. Já jsem si řekla, že naposledy vyvenčím svoje letní šaty. A co letní šaty? Rovnou ideálně nějaký plavky, že? To by taky chtělo. No a zítra se nám totiž ochladí, jako má být 29 stupňů, ale odpoledne má pršet a ochladí se potom na 21.
0: Takže vlastně dneska poslední šance si to léto užít úplně na maximum.
2: Hit Radio City Brno.
0: Autě, v šalině, někdo ještě v práci, někdo už doma, někdo na koupáku, je jedno, kde jste, my jsme s váma všude, nás dvou se nezbavíte. David Máčela, Peťa Březinová, ahoj.
1: Ahoj, možná jste právě ještě ve škole, tu pořešíme za chvilku. Jestli pak už vás učitelky zkouší, co?
0: Jestli už vám lezou na nervy. Startujeme odpolední show. Vítejte.

přijdu, a přesto neslyším tvůj

0: jsme se pořádně nadechli na startu dnešní odpolední show s Davidem a Peťou. Vy jste se možná nadechli včera na začátku druhého školního týdne, protože co si budem, pomalu už se nám ten školní rok rozebíhá, už nám jako začal a paní učitelky a páni učitelé už nás straší písemkama a zkoušením.
1: No to teda, jako já, když si pamatuju na tady tohle období, tak já mám jako první dva týdny vždycky v mlze, jo. Já jsem se s každým bavila v hodinách, já to přiznám, jo. Potřebovala jsem si všechno povykládat, co se stalo, co se nestalo a mělo se stát, jo. A potom jsem se po dvou týdnech probudila, takže mě nejenom, že vybledlo opálení z dovolené, ale taky mě jí zbledl úsměv, protože už jsem musela psát tu písemku.
0: Takže to by se hodila základní škola Laštůvkova v Bystrci, v Brně, protože tam mají speciální začátek školního roku. Tak, aby to děcka prostě bavilo. No, co vám budu? Víc vám poví přímo má známá, která tam pracuje, Broňa Jašková, paní učitelka právě ze základní školy Laštůvkova.
2: Já myslím, že děcka i učitelé po prázdninách jsou na tom velmi dobře. V současné době na začátku každého školního roku je takzvané adaptační období, kdy se zajíždíme do staronového rytmu po prázdninách, kdy nastavujeme dětem pravidla, děti se seznamují s novými třídními učiteli, s novými spolužáky ve třídě, s učebnicemi, s tím, co se budou učit a taky se školním a klasifikačním řádem.
1: Takže teďka máte pořád to adaptační období?
2: Probíhá stále, to netrvá třeba jenom jeden den, dva, tři, protože prázdniny trvají dva měsíce a když děti vypadnou tady z toho denního rytmu, kdy odvádějí nějaké výkony, tak musí být i zajížděcí období a to je právě ono o adaptační období. Takže takový týden, nejméně týden, 14 dnů, někdo individuálně potřebuje delší dobu, přihlížíme ke každému děťátku.
0: Já třeba bych to bral to adaptační období celý školní rok, kdybych byl děcko.
2: Není to špatný nápad, jenom nevím, kam bychom se posunuli.
0: Ale bylo by to příjemné, ne? Protože v tom adaptačním období žádné zkoušení a žádné písemky nejsou.
2: Ano, ale život je život a děti do toho života musí, chtě nechtě. Takže po adaptačním období nastane období, kdy skutečně nastanou i období písemek, klasifikace, ale tomu se nikdo ve svém životě nevyhne.
0: Ty děcka taky sice zvlčí přes prázdniny, ale prostě nemůže se jim hned ta škola zprotivě hned na začátku.
2: Kdo by nezvlčil, jako já jim to chválím. Já to chválím i učitelům, když zvlčí.
0: Že jo?
2: Ano, tak stejně nastane doba, kdy se odvlčí a musí zase do toho denního rytmu.
1: Mně se starší Broňa líbí, abych ho chtěla za svou učitelku. Můžu znovu do školy?
0: Tak základní škola Laštůvkova tě třeba vezme, co ty víš? Ale mně by se tam taky líbilo chodit, protože adaptační období to je něco, co by mě taky vyhovovalo. Jak ty jsi říkala na začátku, že jsi potřebovala prostě nějaký ten čas, tak mě nejvíc, co štvalo, tak přivítání paní učitelky, která nám hned rozdala papíry a prohlásila, tak jdeme zjistit, co si pamatujete z toho loňského roku, co jste všecko zapomněli o prázdninách, no všecko.
1: Víš co, já bych dala teďka i testy učitelům, co všechno si taky zapamatovali a nezapomněli.
0: Dejte vědět i vy, 720, 890, 848, co si pamatujete ze školy? Trápili vás učitelé hned na startu školního roku nebo vám dali chvilku na rozkoukání se?

0: druhý týden nové odpolední show Hit Rádia City Brno s Davidem a Peťou a druhý týden také ve škole. Nový školní rok, jsme na startu, ale učitelé na některých školách už trápí studenty a žáky písemkami a zkoušením. Tak co vy, jak jste to měli ve škole?
1: No já tady teďka vidím, na WhatsAppu nám přistála zpráva od Miry, tak si ji pustíme, jo, jak to měl on ve škole.
2: Určitě se zkoušela takzvanými zkušebními testy, aby si vyučující srovnal a znalosti žáků po prázdninách, anebo když byl třeba nový učitel, tak to taky udělal.
0: To je přesně ono, že prostě učitelé, a já to řeknu to slovo, protože to říká ve vysílání Tomáš Klus, jsou nadržení na to, až rozdají papíry a můžou ty děcka hned dostat do stresu. Ale
1: jasně,
0: dobře.
1: Oni jsou celý žhavý, až to tam vyzbírají a v noci nebo večer ve svém osobním volnu jsou celý žhavý, až tam budou dávat za pět.
0: Ne, tak takhle, ne všichni.
1: Ano, ano.
0: Ne všichni. No, co radím ze střední grafické školy? Radím je z Blanska a taky nám poslal hlasovku na náš WhatsApp.
3: Za posledních 14 dní ve škole tak jsme se dvakrát seznamovali, dva dny seznamovali se školou, jak to tam vlastně vypadá, školní řád a pak jsme vlastně začali hnedka se učit. A dělali jsme vstupní testy o tom, aby věděli vlastně, jak jsme na tom dobře.
0: Vstupní testy o tom, aby jsme věděli, jak jsme na tom dobře, říkal. Tam se nepočítá s tím, že by na tom byli špatně.
1: A když všichni na tom vždycky byli špatně, asi nepamatuju, že by na tom někdo byl dobře. A hlavně jako radím už má pocit, že ve škole, že už má 14 dní za sebou, akorát, že je to první týden, ne?
0: Já nevím, jestli jste to zaznamenali, on fakt říká 14 dní, dívej.
3: Za posledních 14 dní ve škole, tak...
0: Chudák!
1: Ale počkej, když ono to utíká hrozně pomalu, no.
0: A ten už máte školy teď po krk.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
6: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
7: Od výkopu až po klíč. Co to je?
8: To je Stalpe.
7: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
9: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
10: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
9: Hotel Pegas.cz.
11: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
12: Potřebujeme obří mravence.
11: Svezeme ji na Jelenovi.
12: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
13: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
15: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
16: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
17: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
19: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Avicii, vaše Hit Radio City Brno.
1: A letní
0: pohoda, letní pohoda s Hit Radiem a s odpolední show, protože venku máme znovu třicítky, takže léto ještě nekončí. A tak víte co? My vám jdeme zjistit, jestli po práci se můžete jít někde zčováchnout do vody, jestli mají ještě brněnská koupaliště otevřená.
1: A teď to by měli mít, ne? Jako 30 stupňů, to by byli sami říkám. Proti sobě. Tak voláme na Riviéru, co? Tam chodí hodně lidí.
0: Tak už nám to zvoní.
1: No. A tak co víme, třeba už mají vypuštěno.
0: Snad ne. Ale vypadá to, že už tam ani nikdo nechce mluvit. Tam už je po sezóně. Tak, víte co? Zkusíme zavolat na kravák.
1: Jo, tam by mohli, ne?
0: Ne na kravák, voláme na dobrák. Haló, kdo je tam?
2: Koupaliště Dobrák.
0: Dobrý den, tady David, Peťa. My chceme vědět, máme chystat plavky? Jo, dokdy máte dneska otevřené, prosím?
2: Nemáme otevřené už máme letní sezónu. Konečně,
1: no. Ježi, dneska je 30 stupňů, vy už máte vypuštěno.
2: Máme už půlku odpuštěnou, no.
1: A tak nám nevadí brouzdaliště.
2: Klidně si tam můžete skočit, ale už tam není chemie nic, no. Takže ta voda je jako kdyby fakt...
1: Jo, takhle,
0: takže... Přírodní, prostě přírodní.
2: Přírodní.
0: Z vašeho dobráku se stalo biokoupaliště.
2: No, moc bio, nevím, jestli bych to musíkal, ale... Říkám, my už tam nemáme žádný jako chemie a takhle, takže v té vodě to už není chlorovaná voda, je to prostě voda.
1: Když jste říkal, že se tam můžeme zajít, tak jako se tam dostaneme a můžeme se tam očváchnout.
2: Klidně, ale je to na vaše nebezpečí, jo? Je ta voda, fakt říkám. Už to není dobrý.
0: Prostě riskuješ, že budeš osypaná.
1: Ale tak jako když se lidi koupají v brněnském moři tady, tak proč bych nezašla na dobrák, na bio dobrák. Tak jo, tak my to my zajdem.
2: A nebo můžu vám doporučit kravák, který je otevřený ještě jediný.
1: A jo, no vidíte, tak jo, tak děkujem.
0: Přišel tam někdo jako za váma, že by chtěl jít na koupaliště a třeba nevěděl o tom,
2: tam
0: že už máte...
2: 89. zmeškaný hovor, takže...
0: Takže zájem by byl.
2: Zájem by byl.
0: A doufám, že dostáváte aspoň nějaké provize za doporučení na kravák.
2: No, okay, tak to bych byl milionář.
1: Tak víte, my jim co? Zavoláme.
0: Jdem nám zavolat a jdem to domluvit, jo?
2: Dobře, děkujeme.
0: Mějte se a
2: nalé...
0: Děkujeme. A my vám chceme říct, že my jsme z Hit Radia City Brno. Jsme volali
2: jo,
0: teďka.
2: Tak
0: takže jsme byli na vás dva a chtěli jsme vědět, jak to máte s koupalištěm, jestli máte ještě otevřeno nebo ne.
2: Pořádku. Klidně, i kdybyste byli tři, tak já to
1: tak vás děkujeme. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Mějte se pěkně, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak tři ještě nejsme, ale na ten kravák bychom zavolat mohli, co? Že bychom to teda probli, protože my pro vás, pro posluchače, posluchačky, co prostě máte chuť ještě skočit někde do bazénu, do venkovního, chceme zjistit, jestli je opravdu někde otevřeno.
1: No a tady pro pana provozního dobráku zjistíme tu provizi.
0: Yes. Buď všechno, nebo nic, tak jak zpívá Eva Farná na Hit Radio City Brno.

0: Dermota Kennedyho vám hraje Hit Radio City Brno ve 3:15 v úterý 8. září. V době, kdy venku praží slunko a měříme letních 30 stupňů. Léto v Brně prostě nekončí. Teda na některých koupalištích, jak jsme se dozvěděli, ano, ale jedno místo v Brně by mělo mít otevřené.
1: A to je koupaliště Kravá, tak tam zavoláme.
0: Jdeme to volat, jdeme to zjistit.
2: Bazén Kravýhora, prosím.
0: A to vypadá nadějně. Kdo je u telefonu, prosím?
2: Bazén Kravýhora.
0: Bazén Kravýhora, tady David, Peťa z Hit Radia City Brno z odpolední show. My vás moc zdravíme. Vy jste snad jediné koupaliště v Brně, které má dneska otevřeno, teda venku.
2: Ano.
0: Jo?
1: A kolik tam máte lidí?
2: No já nevím,
1: lidí?
2: Já to nevím.
1: Jo, jo? Aha, jo, to se ptáte, no asi
0: no,
1: jo.
0: No máte otevřeno? Máte otevřeno?
2: Máme otevřeno, ano, venkovní koupaliště máme otevřené.
1: A prosím vás, kolik tam je lidí aktuálně, jestli nám můžete říct?
2: Kolik tam je na ty lidi, prosím tě, teďka aktuálně? 469 aktuálně teď momentálně.
1: Ježiš, a oni nepracujou? No tak to je teda, to bych se na to podíval. 460 je dost, ne? Jakou máte vlastní kapacitu?
0: Že 300. 300 kapacita. Ale dneska, protože
2: tak
0: jsme jediné...
2: Tak 15 stovek je kapacita, no.
0: A jo, dobře, takže ještě pořád se tam vlezeme?
2: Ano, do neděle.
0: Do neděle
1: se vlezeme.
0: Ale zítra už má být hnusně.
2: Prosím, ještě jednou?
0: Že už má být zítra hnusně, prej.
2: No má, ale jedeme až do neděle, no.
0: Prostě
1: jo,
0: jedete.
1: I když bude 20 stupňů, tak prostě máte otevřeno, může se tam mít každý, kdo chce smočit.
2: Přesně tak.
0: Však člověk, když je mokrý, že, z té vody, z toho bazénu, tak je mu jedno, když prší, ne?
2: No tak jasně, oni si oblečou neopren a plavou.
1: A jo, ještě, že tam nejsou žraloci.
0: Dobré, tak jo, vy tam máte kolegyně, že, kolem sebe?
2: Ano, já jsem otázky, co mě pokládá.
0: Vy jste dobrá, takže vy nic nevíte vlastně.
2: Jo, ne, já vím všechno, ale tak potřebuju, aby to měla potvrzení, jo.
0: Jo.
1: To jste hodná, moc vám děkujeme.
0: Jste moc hodná,
2: mějte se.
0: Vyříte, že nejsme kizhády, no. Že jsme Hit Radio City Brno.
2: Ano, Hit Radio City, ano.
0: Tak,
1: díky.
0: Tak si nás tam zapněte a děkujeme, mějte se.
2: Mějte se, naschanou.
1: Naschle. Hit Radio.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
8: Potřebuješ.
7: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
8: Nrncej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr.brno.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
14: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
15: A Jirka Krhut.
14: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
15: Přesně tak, 27. října a?
14: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
15: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
16: Jen si duši nepořeš.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Uteklo nám to, co? Ta první hodina dnešního odpoledne na Hit Radio City Brno.
1: Utekla.
0: Bylo to napráskané.
1: Bylo to hodně výživné. Pokud jste neslyšeli, tak vlastně škoda.
0: Dozvěděli jsme se, že jediné brněnské koupaliště, o kterém víme, že je otevřené, tak je vlastně jenom
1: Kravák. Až do neděle.
0: A nebo Dobrák, pokud vám nevadí, že budete mít vodu jenom po kolena.
1: Že se tam začvachtáte ve vodě, která už není chlorovaná.
0: A taky jsme už zjistili taky, jestli děcka už se učí, učit už se učí, ale jestli jsou už zkoušené a jestli už píšou i písemky ve škole.
1: Tak jsme zjistili, že na základce ne, tam jako mají 2 týdny adaptační období.
0: Adaptační období, ano, říkáš to správně, ale jenom na základní škole na Laštůvkově, v Bystrci. Nevím, jak to máte jinde, dejte klidně vědět, pořád to můžeme pracovat, nebo pořád se o tom můžeme bavit. O čem se teď budeme bavit, tak to jsou silnice, tedy cesty, jak to tam vypadá, 720, 890, 848, 848, já zpomalím, a vy byste měli taky rozhodně zpomalit, byste měli na D1 na 184. kilometru směrem na Prahu, tady stojí porouchané auto Ukrajinice, a co se týká nehod, tak Brno, Masná ulice, bouračka osobáku s nákladním, Brno, Havránkova ulice, střed 2 osobních aut a ještě Znojmo, Kuchařovická, kde spadl cyklista, nebo boural cyklista. Vypadá to, že asi vlastní vinou, ale detaily nevíme, pokud vy jo, ozvěte se.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Kyně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
4: Ani v 16 hodin nechybí krátké zprávy a Klára Zemanová přeji hezké odpoledne. Andrej Babiš společně se Schillerovou vysvětlovali detaily rozpočtu poslancům SPD. Schillerová po jednání novinářům řekla, že debata se vedla především o budoucnosti a plánovaných strukturálních reformách. Poslanec SPD Jan Hrnčíř zmínil, že jednání bylo krátké a konstruktivní. Pokračovat bude ve středu. A ve středu přes Českou bude rovněž přecházet studená srážka, nejvíce na Moravě a ve Slezsku. Lokálně tam může spadnout kolem 40 mm deště. Vyloučené nejsou ani bouřky. Středeční srážky ale podle meteorologů problém se suchem nevyřeší. Píšou o tom novinky.cz. Slovenská policie už v pondělí zadržela čtvrtého obviněného cizince v kauze překaženého žhářského útoku na výrobce bezpilotních systémů a předala ho do vazby. V tiskové zprávě to dnes oznámilo policejní prezidium. No a Británie, Francie a další země omezí dovoz zboží z izraelských osad. Podle agentury Reuters to dnes oznámili jejich ministři zahraničí ve společném prohlášení. Situace na západním břehu se vinou bezprecedentních násilností ze strany osadníků výrazně zhoršila. Informují o tom ministři.
5: No a jak nám aktuálně jezdí městská hromadná doprava, tak to sledujeme společně s dispečinkem dopravního podniku města Brna.
6: Komplikace nyní evidujeme na linkách 25, 26, 27, 44, E50, 67 a 84, kde zpoždění může dosahovat až 20 minut. Současně počítejte se zdržením na linkách 1 a 3, kde vlivem jednokolejného provozu v Komíně se zpoždění může vyšplhat až na 15 minut. Se zdržením počítejte také na území městských částí Židenice, Slatina a Černovice. Spoje projíždějící těmito oblastmi jsou zpožděny cca o 10 minut. Více informací nejen o aktuálních mimořádnostech, ale i o probíhajících výlukách naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přání krásného dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
7: Stále to tam je, visí to tam, jak prádlo na věšáku, 30 stupňů tam máme venku, v Brně okolí, no a dokonce bude i 31, bacha, bacha, ono se to přehoupne, no zítra se to taky přehoupne, akorát trošku jiným stylem, než byste čekali, protože ono má být 28 stupňů, jenomže odpoledne k večeru má silně pršet a potom přijde znatelné ochlazení, takže 21 stupňů bude na snaze a to už bude ve čtvrtek.
0: Hit Radio City Brno.
5: Teď je úterý. Hezké odpoledne. David, Peťa, startujeme další hodinku. Hit Radio. A my vám slíbíme, že vám taky řekneme, čím si lze prodloužit život. Teď jednou jsem slíbil od Lipa a taky od Krištofa. Bůh je mi svědkem,
8: já nikdy nezapomenu. Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas

0: Radio City Brno na odpolední show. Miley Cyrus dostala prostor, s vámi David a Peťa. Jak se cítíte takhle při úterku? Protože my se vám musíme k něčemu přiznat. My s Peťou jsme si tady tak navzájem sobě vylívali včera srdíčko a stěžovali jsme si na to, že se cítíme jako tak jako unavení, rozlámaní, že nás všecko bolí.
1: My si asi založíme nový rádio Hypochondr. To vyšlo, že?
0: To vyšlo.
1: Ale nebudeme si stěžovat, že jo? Tak spíš budeme hledat nějaké cesty, jak to zlepšit, ne?
0: Jo, jak se dožít možná co nejvyššího věku a hlavně jak se cítit v tom vysokém věku jako dobře. To je, si myslím, cíl. Ne se dožít vysokého věku, ale jak se cítit dobře, pořád, jak se cítit dobře.
1: Tak jakože recept na dlouhověkost hledáme.
0: No, máš tam nějaké tipy?
1: Hele, kdyby to bylo pro Jihomoraváky, tak Jihomoraváci by řekli 2 deci vínka. Každý den, jo? To by řekli jeho moráváci. Co se týče moderní medicíny, tak by každý řekl 10 000 kroků, musí si to dát do hodinek, jo? Zdravá strava, 8 hodin spánku, no?
0: No. Tak já nevím, jestli se to úplně jako zhoduje s tím, co jsem se dozvěděl já od svého známého Willibalda.
1: Willibald?
0: Willibald, to je jeho jméno. On žije ve Slezsku, já jsem s tím kdysi v minulosti jako se potkal pracovně na fotbale. A Willibald, prosím pěkně, má 91 let. No neřekla bys to do něj, vy byste to do něj taky neřekli, ty jsi viděla navíc, jak vypadá. No. Takže rozhodně bys mu tolik neřekla.
1: Ne.
0: A hlavně to, kolik on má jako energie. No, tak samozřejmě otevřeli jsme to, protože jsme se teďka po 3 letech potkali v Krnově u něj doma, tak otevřeli jsme spolu téma jeho dlouhověkosti a hlavně jako čím to je, že vypadá tak dobře. Tak tady je přímo pan mistr Willibald. Poslechněte si to a třeba vás to inspiruje.
2: Byl jsem v loni na podzim, jsem měl něco s ramenem. Byl jsem na ortopedii. Ježišmarja, pane Holuša, máte 90 let a svíkněte se, tak jsem se svíkl do pasu a on říká, víte, svíkněte se celý, já vám prohlídnu všechno, když jste tu klouby všechny, jestli vám nohy neotekají, říkám, neotekají, pane, svíkněte se. Tak jsem tam stál v boxerkách a on ti vedle je ordinace, zase mají propojené dveře, taky ortopedy. Najednou vidím, že jde k těm dveřím a volá tam, pojďte sem. Já říkám, do prdele, co mi je. A v tom tam vlezla ještě z chodby sestra s nějakýma papírami pod pažím nesla, tak tam byly ty 3 sestry, 2 doktoři, čumají na mě. A on říká, ten doktor, pojďte se na pana Holušu, on má 90 let, to je kostra, co? A já tam stále jak debil, sestřičky zapleskali. A ten druhý doktor přišel a říká, co proto děláte? Tady ty se zeptal, jakou máte dietu, co proto děláte? A já říkám, ani se neptejte, pane doktore. Kouřím, piju a honím baby po Krnově. Tak jsem to řekl přesně. Kouřím, piju a honím baby po Krnově. Tak se sestřičky zase hurá, všechny 3 pleskali, smali se. No, tak on čuměl na mě, pak zakroučil, tak hlava odešel do té své ordinace.
1: Neuvěřitelně, já nevím, jestli jako tohle je dobrý recept, jako abys to nikdo nevzal do slova, kouřím, piju, honím holky.
0: Je to recept po Slezsku, prostě, no.
1: Tak po Brněcku, jaký by byl recept po Brněcku? Dejte vidět váš recept na dlouhověkost na náš WhatsApp 720 890 848.
0: Těšíme se na vaše tipy.

0: Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. No, tak doufám, že i vy zůstanete dál s Hitrádiem City Brno, protože máme pro vás i pozvánku na jednu velkou, obří, nejoblíbenější, podle mě, jednu z nejoblíbenějších událostí v září. Ale víc až za chvilku. Teď se pojďme vrátit k tomu, co jsme už před chvilkou naťukli, a to sice, jak se dožít co nejvyššího věku, no.
1: No a já tady mám nějaké názory od našich posluchačů, ale nejdřív si myslím, že vlastně takový názor má moje mamka každý den, protože mě, ona mě posílá v podstatě každý den na WhatsApp nějaký recept, jo. 7 potravin, které by si měla jíst, potom dyňový semínka, hrň to tam každý den. Takže já mám furt nějaký videa, no. Ale jinak, co se týče našich posluchačů, jako taky ví, jo, taky ví, protože tady Dana píše, že na dlouhověkost minimum jíst po D1. A to jo. To si myslím, že sedí. Ale doufám, že už to bude brzo opravený, tady ta naše smyčka, bude to v pořádku, aha, brambory v řádku, jo. Ale ještě mám tady jeden názor, a to píše Marek. Nevstupujte do zbytečných hádek a pokud jste v manželství, tak se nauč jednu větu, máš pravdu. To je taky dobrý. Takže budeme žít dlouze a blaze.
0: Takže já vlastně tak přemýšlím, že hlavně být v psychické pohodě.
1: Ano.
0: To je to nejdůležitější. A myslím si, že té psychické pohodě pomáhá i naše a vaše Hit Radio City Brno, tedy náš playlist Imagine Dragons, Tereza Mašková, Marek Lambora. To nás servírujeme už za chvilku.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
3: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? přijďte na neslýchanou akci. Čeká na vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem, dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb Jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: takhle si budeme tutat teďka o víkendu, pátek a sobota. Protože bude znojemské historické vinobraní.
1: Hit Radio City Brno, vaše odpolední show. Samozřejmě musíme se věnovat i tomuto vinobraní, protože...
0: Jak
1: my
0: musíme,
1: měli...
0: my chceme.
1: Chceme, my se těšíme. Hit Radio City Brno bude u toho, přímo na místě, s živým vysíláním a naše Peťa Tomanová lomeno Březinová bude vysílat živě a nasávat u toho bude určitě i víno.
0: Nasávat až potom, že? Já budu nejdřív nasávat atmosféru a samozřejmě se všemi hosty, kteří tam přijdou, ale konečně někdo se nade mnou tam nahoře slitoval, že v pátek můžu a půjdu si konečně tu atmosféru užít. Ostatně jako o té atmosféře nám říkali naši hosté. My jsme tady měli minulý týden v úterý a na znojemské historické vinobraní nás nalákala taky Kristina Musilová, vedoucí marketingu znojemského historického vinobraní.
1: A znojemské besedy.
2: To je jedinečná příležitost, nebo jedinečná každoroční příležitost se vrátit do té historie a my teda musíme říct, že pořád jsou lidi, kteří znojemáci, kteří třeba znojemský historický průvod viděli několikrát a stejně se na ně každý rok jdou podívat, protože je to opravdu podívaná. Jsou tam ohně, projíždí král s královnou, Miroslav Hrabě vlastně v roli krále, Zuzana Mráková v roli královny a v sobotním průvodu i třeba Ota Habsburský a to bude Martin Kraus.
1: Tak když Kristina vzpomněla ten průvod, tak to je prostě něco, co musíte zažít. Fakt jako ideálně si chytit místečko, ano, bude tam spoustu lidí kolem vás, ale fakt to stojí za to, když uvidíte ty herecké výkony, to jsou fakt jako herecké výkony všech účinkujících právě v tom průvodu. Víc nám o tom průvodu řekl i Jaroslav Chaloupecký, ředitel znojemské besedy, tak kdy a kde?
3: Průvod vychází v pátek ve 20 hodin, to znamená, že bude večerní za doprovodu pochodní a ohňů a plivačů ohňů. Úžasná atmosféra, opravdu doporučuji tohle vidět a zažít. V sobotu potom

0: na to, jo? Bacha na to, aby to tak nedopadlo u tebe. Ty už nemůžeš.
1: Já už nemůžu a máme tam nějaký zajímavý určitě ještě program, že? My jsme totiž zmínili hlavně teda burčák a víno a někdo nám tam bude k poslechu, že
0: hrát
1: a tanci hrát.
0: A zpívat, jo, budou na těch velkých pódiích samozřejmě samá velká hvězda Pam Rabbit, Lenny, Flereti, Tros Diskotékos, to je jenom pátek, v sobotu Monkey Business, Káťa Marie Tichá, Vesna, Rybičky 48, Tom Artoy. Bude to prostě velké, tak pokud chcete vidět víc, mrkněte na www.znojemskevinobraní.cz, Hit Radio City Brno s živým vysíláním hlavně v pátek. Tak se za námi můžete stavit. Teď už ale dáme prostor opět muzice. Před námi Taylor Swift, ale tohle jsou Sum 41.

0: Teď jsem si úplně vybavil, jak jsem na tohle pařil v Karibiku, neboli v Cáru, jak jsme mi říkali.
1: Jo, tak, já jsem si říkala, jako, že bys takhle pařil někde na pláži, jako
0: ne,
1: v Karibiku.
0: Ne, tady v našem brněnském Karibiku, nebo ve Fackách.
1: Jo, to je historie toto.
0: To jsou vzpomínky. Doufám, že i ve vás něco vyvolává ta muzika, kterou vám tady dáváme každé odpoledne, každý den. Věřím, že i následující muzika vám bude mít co říct a co předat. Alex Warren, Ordinary.
1: No tak to si myslím, že spousta z vás si vzpomene třeba na svoji letošní svatbu, protože pořád je to nejoblíbenější jako toho, když přicházíte k oltáři, anebo klidně na první tanec.
0: Už za chvilku před 17.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
5: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
6: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
5: A teď i poctivé vánoční cukroví.
6: A cena?
5: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
6: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Přesně tak.
6: jam.cz
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
10: Vinilovou? A bude sama hra?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
13: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.

0: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: máme taky moc rádi. Rádi jsme si to teď vychutnali spolu s vámi. Hit Radio City Brno a necelá minuta do 17. hodiny. Odpolední show s Davidem a Peťou stále pokračuje. Brno, Nový Lískovec, Jihlavská ulice, Bíteřská, No je tady v Jihlavské ulici u Bíteřské ulice. Takže asi Jihlavská ulice, kde bouralo osobní auto s cisternou. D1 hlásí problémy na 173. kilometru ve směru do Prahy, kde bouralo osobní auto s dodávkou v pravém pruhu. Kolona se zatím netvoří. Tak šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv. No a připomínáme i náš WhatsApp. Napřed si nás musíte přidat a potom stačí namluvit hlasovou zprávu anebo nám napsat textovku, tak jak jste zvyklí v SMS-kách. 720 890 848. Díky moc.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Je 17 hodin a to je čas na další krátké zprávy. Zdraví vás Klára Zemanová. Ministr životního prostředí Igor Červený se vyjádřil k ekologické situaci na Šumavě. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda průzkum odhalil zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. A to včetně rtuti, arsenu nebo dioxinu. Území už zabezpečila policie a na konci září začne jeho sanace. Řecká zoologická zahrada pečuje o 3 mláďata krytoraptorského. 2měsíčním tygřatům dnes veterináři aplikovali čipy a podali očkování. Píše o tom agentura AP. Podle odhadů ve volné přírodě zbývá pouhých 400 jedinců, a to především kvůli rychlému kácení lesů. Vývoz ropy z Kuvajtu se zotavuje. Stále více tankerů totiž nachází způsoby, jak se dostat přes Hormuzský průliv. Kuvajt teď vyváží zhruba 1 milion barelů ropy denně, včetně přepravy pomocí transferů mezi tankery mimo Hormuzský průliv. No a finále domácího fotbalového poháru se stejně jako v minulé sezóně uskuteční na stadionu v Hradci Králové. Na dnešním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor fotbalové asociace. Úředním hracím termínem finálového zápasu bude středa 12. května příštího roku.
8: A ještě voláme na dispečink dopravního podniku města Brna. Je tam stále Honza Adamec.
9: Naposledy dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Komplikace stále evidujeme na linkách 25, 26, 27, 44 a 84, kde zpoždění může dosahovat až 20 minut. Obdobné zpoždění očekávejte u autobusových linek na jihu Brna, zejména 49, 50, E50, 64 a 67. Současně počítejte se zdržením na linkách 1 a 3, kde vlivem jednokolejného provozu v Komíně se zpoždění může vyšplhat až na 10 minut. Se zdržením počítejte také na území městských částí Židenice, Slatina a Černovice. Spoje projíždějící těmito oblastmi jsou zpožděny cca o 10 minut. Více informací nejen o aktuálních mimořádnostech, ale i o probíhajících výlukách naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. S přáním krásného zbytku dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
8: To není možný tohle. Furt je tam 30 stupňů. ani jako o ní jeden stupínek níž.
0: Je to možné?
8: Je to možné, jestli jste na koupáku, tak závidíme. Ne, my našim posluchačům Hit Rádia City Brno nikdy. Ovšem jako závidět si nebudeme zítra, protože sice bude 28 stupňů, ale večer se to zvrtne díky dešti. No a v tom způsobu,
0: V tom rytmu?
8: V tom rytmu pak bude i čtvrtek, protože naměříme 21 stupňů a má co? Má pršet, dobře, má být zataženo.
0: Dobře, to je čtvrtek, to je zítřek. Pojďme na víkend. Pojď trošku jako, nadhodit víkend.
8: Jako, víš, že je úterý?
0: Já vím, ale trošku mě to zajímá, jak bude na vinobraní.
8: A víš, že ta předpověď jako většinou
0: nesedí. Jak bude na vinobraní?
8: Dobře, bude 20 stupňů. Právě, že já to moc nechci rozlašovat, protože bez tak se to ještě změní. Jako zatím to počasí nevypadá úplně libově. No, zataženo a může pršet.
1: Hit Radio City Brno.
0: 4 minutky po 17. hodině, poslední dnešní společná hodina. Odpoledne s Davidem a Peťou pokračuje. A teď jdem všichni. Jelen.
8: To je strašný.

běží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Do Jižní Koreje jsme se dostali s Rose a Bruno Marsem. Teď z Brna. Hit Radio City Brno, to jsme my.
1: Ano, to jsme my, ale trošku já bych poplula přes velkou Někam lounži. Dál? Jo, přes velkou lounži až do Kanady.
0: No tak povídej.
1: Nevím, jestli jste o tom slyšeli, jo, ale tam se normálně ztratil v Kanadě celý ostrov, jo. Prostě tam našli nějaký ostrovek, hodně jako vegetace, to znamená hodně stromečků a tak. Úplně jako nedoporučovali obyvatelům, aby na to jako chodili, na to stoupali. Prostě něco, co
0: na
1: se
0: ten
1: utrhlo.
0: Ostrov jako?
1: Jo, jo. Ono se to prý jako utrhlo z té pevniny a stalo se z toho ostrov, který jako plul. No a oni ho tam našli a pak ho ztratili, jo? Já teda nechápu, jak můžeš ztratit ostrov, jo? Ale ztratil se.
0: Proč si to nepohlídali?
1: Přitom je, já nevím, mají nějaký kukátko,
0: ne? Já myslím, že to může Trump, určitě.
1: Jenomže, víš, on je velký jak dvě fotbalové hřiště. Jak můžeš něco takového ztratit?
0: A no. Tak se potopil ten ostrov.
1: Nepotopil, oni ho našli.
0: Našli, jo, ho znovu.
1: Našli ho o 30 kilometrů dál.
0: A přivázali ho k tomu zbytku té země, aby jim zase neutekl, neuplaval.
1: Ale to jde? To je jako jak když jako z lodi přijdeš do přístavu a dáš tam bojku nebo co?
0: A kam dopluje teďka?
1: No jako hlavně to nesmí šlapat, jako to je důležitý. Ale asi je tam k ničemu, bych chtěla říct.
0: No, tak na tenhle ostrov asi nepojedu. Každopádně i u nás v Brně, že? Známe pár případů, kdy se něco ztratilo a pak se zase našlo.
1: Tak já zapátrám v paměti, mě hnedka jako na první dobrou, ale to je teda vánoční tematika, tak mi odpuste za to.
0: Nevadí, pojď.
1: Nevadí,
0: s tím.
1: Že? Jak přece z toho Betléma na Dominikánském náměstí, jo. Tak se ztratila ta vyřezaná ovca, jo? A pak se našla hnedka v šalině záhy.
0: Jo, a nebo ten maskot letošního Brazil Fest,
1: jo,
0: Brno,
1: jo,
0: ten
1: jo.
0: Červený drak.
1: Ano, ano. No, ten někdo byl tak oviněný Brazil festováním, že ho vzal. No.
0: A pak se našel.
1: Našel?
0: Našel, ano,
1: aha,
0: on se
1: já
0: našel.
1: Nevím.
0: Ztráty a nálezy dokončeny na Hit Radio City Brno.

0: s Edem Sheeranem Romantika Perfect. 17.21, hezké úterní odpoledne vám všem stále přejí David a Peťa. No a brněnští strážníci museli tentokrát vyrážet do brněnských Tuřan, a to kvůli poškozené zastávce.
1: Cože?
0: No,
1: zastávka?
0: Prostě rozbitá zastávka MHD.
1: Tak to třeba nejela nějaký autobus, tak někoho to naštvalo.
0: Jdeme to zjistit, kdo je zavolal strážníky a kdo tu zastávku rozbil. Ptáme se Markéty Skřivánkové, mluvčí městské policie Brno.
2: Svědek události je upozornil na 21-letého muže, který si tu zřejmě vybíjel zlost a údajně zastávku ničil. Strážníci díky těmto informacím mladíka rychle dopadli. Seděl na lavičce a měl lehce krvácející zranění na hřbetu ruky. K rozbití bočních světelných reklamních tabulí se bez okolku přiznal.
1: To snad ne, proč to vůbec dělal tohle?
2: Rozčililo ho prý, že mu jel autobus. Byl zjevně opilý, což potvrdila i následná dechová zkouška s výsledkem přes 2 promile alkoholu. Strážníci se domnívali, že výše škody by mohla přesáhnout hranici 10 000 korun. Přivolali proto státní policisty, kteří si od nich muže jako podezřelého z trestného činu převzali.
1: A já budu příště vykládat už karty, jako. Normálně jsem to tušila, jsem to věděla. Kdybyste chtěli, tak není problém. Přijďte, vždycky v odpolední show od 3 do 6, já vám to tady vysolím na stůl.
0: A jako já jsem taky naštvaný, když mi jde autobus a šeli napřed nosem, ale
1: jo, tak,
0: že bych kvůli tomu rozbíjel zastávku, to ne. Já
1: tak
0: jenom,
1: to možná...
0: já jenom rozbím držku někomu.
1: Jo, já bych spíš jako přidala pánovi nebo toho kontakt na nějakého dobrého psychologa.
3: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
11: Potřebujeme obří mravence.
10: Svezeme ji na Jelenovi.
11: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
12: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
13: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
14: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová Sherry Rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
3: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tohle to je něco, co nutí k pohybu, že jo? Jsme Hit Radio City Brno.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No ale nás teďka zajímá, jak probíhá vaše ranní rozcvička. Jestli se protahujete, jestli se hýbete, děláte vůbec něco po ránu?
2: Počítá se i to, že se protáhnu po stýlce a šup ještě čivava pod peřinku a tam si chrochníme.
0: Jako jo, proč ne, ale pokud přijede hlídka Hit Rádia City Brno, tak musíš vyskočit z postele, protože my ti vezeme peníze, pokud ses teda registrovala na hitradiocitybrno.cz. Dneska jsme zvonili takhle.
3: Zvoníme teď. 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Rádia.
4: 18 sekund zbývá, pojďte, pojďte, my vám věříme.
5: Koukám do oken.
3: A někdo jde?
5: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže... Pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
3: Já ti to nechci jak ukazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Já si vůbec nedivím, abych taky našim posluchačům dala jako možnost, aby šli i po limitu. No a jako dneska jsme se nedozvonili, to znamená zítra přijedeme k někomu z vás registrovaných, ne jako s 5000, ale rovnou 6000 korunami.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
0: Ale teď si dáme, co se hudby týče, dnešní oslavenkyni Pink na Hit Radio City Brno.

jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Hodiny, souhvězdí, Hit Radio City Brno a mám na vás dotaz, tak co? Jaká je zatím vaše letošní houbařská bilance? Už jste něco našli? Rostou? A nebo je to bída?
1: Ale já jsem to ani potom nepátrala, protože nestáším sbírání hub, ale podle mě jsem nikoho ještě neviděla s plným košíkem.
0: Jestli jste na tom stejně jako Peťa a sbírání hub nesnášíte, nemáte rádi, mám pro vás jiný tip, když je to s houbama letos stejně špatné. Co takhle sbírání zlaťáků, které proměníš potom v něco moc dobrého? Masíčko, medík, sádlo, stromek vánoční, za chvilku jsou tady Vánoce, že palivové dříví, že jo, budeme za chvilku chtít topit, to se bude hodit.
1: No tak to si měl říct hnedka na začátek, že jo, já raději budu hledat prašule, než nějaký houby, nebo jedině třeba lanýže, jak to hledají prasátka a psy, to bych to klíděl.
0: No prsty v tom mají Lesy města Brna, které si pro nás připravili zlatý podzim. No a kde najdete tyhle zlaťáky? No tak další indicie už zítra dopoledne u Ondry na Hit Radio City Brno.
1: No a my dva zase odpoledne budeme se těšit v odpolední show od 3 do 6. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
7: tak Mironet!
9: Klikni dvakrát.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmoty za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Z. Prostor bez limitů.
13: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
14: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
15: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
16: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz
18: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz Vše na nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví Spomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
19: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
0: www.ham.cz.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v nádražní ulici v úseku mezi ulicemi Hybešova a Vodní probíhá rekonstrukce plynovodu. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kontrola 112 kamionů odhalila 14 přestupků. Nejčastěji šlo o předjíždění nebo nepoužití pásů. Nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. Preventivní akce probíhala dnes na dálnici D8 na 78. kilometru. Policie vyměřila pokuty za 62,5 tisíce korun. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného má jít o rtuť nebo arzen v lokalitě bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Klatovsku.
5: Vychází přibližně 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů, které právě obsahují tyto velmi nebezpečné chemické látky. V tento moment připravujeme na ze strany ministerstva životního prostředí ve spolupráci ministerstva obrany a ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit.
4: Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam se lidé nedostanou. Pro pěší a cyklisty se nic nezmění. Zdravotní stav slovenských siamských dvojčat je 3 měsíce od narození stabilizovaný. Po první operaci se další komplikace neobjevily. Bratislavská dětská nemocnice potvrdila dřívější vyjádření rodiny, že připravuje rozdělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii. Zítra začíná volejbalové mistrovství Evropy. V české nominaci 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko a potrvá do 26. září.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Ve druhé polovině noci čekáme od západu přibývání mraku a k ránu se ojdněle přidají přehánky nebo dokonce i bouřky. Ranní teploty 20 až 16 stupňů, v Čechách z kraje dne zataženo, deštivo, výjimečně bouřky, na Moravě a ve Slezsku počítáme s deštěm až později na večer. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě, postupně se rozfouká studený severní vítr.
6: Krásný večer, pár minut po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a je to tu. Další večer plný toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Tak si pěkně protáhněte, dámy a pánové, jdeme na to a bude to velký. Slyšíte, že nekecám? Bon Jovi, It's My Life, tak si to užijte.

The Tide is High, to jsou Blondie, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A jízda MHD může být někdy bolestivá, záleží na to, na tom, s kým jedete, že jo. No a takhle, už proběhlo spousta pokusů o kampani, abychom usměrnili lidi v tramvajích, takový ty základní věci, jo, jakože by bylo dobrý tam třeba nejíst, nahlas netelefonovat, nepouštět si nahlas hudbu a tak podobně. No a teď prosím vás, brněnská MHD, a to teda do Brna míří velká pochvala, přichází s novou kampaní. Venku je zatím první video a je to skvělý. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Podívali se na právě 4 zásadní problémy a položili si k tomu jednu zásadní otázku. Co kdyby se takhle choval každý? Jo. A je to právě telefonování, nahlas, hudba, nahlas, taky otravná konzumace jídla nebo převážení rozměrných předmětů. Spojili se k tomu s herci brněnského divadla Husa na provázku. Venku je to s tím telefonováním a já vám říkám, puste si to. Je to skvělý. Přidali k tomu nutnou dávku humoru, což je prostě u těchto věcí potřeba. A já bych jenom chtěla dodat, že u těch telefonátů nahlas to je strašně nefér, jo? Protože si to představte. Vy nechtěně posloucháte něčí rozhovor, protože vám ho křičí do ucha. No a on před tou pointou vystoupí. A vy pak nemáte kompletní příběh. Tak na to myslete. Až budete příště telefonovat v tramvaji nahlas nebo v autobuse, tak aspoň ostatním řekněte, jak to celý dopadne. Jo? Činasky a drobná paralela právě teď do uší.

U96 Night in Motion, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, ano, je úterý mimochodem. Nevím, jestli v tom jsem sama, ale dnešek měl trošku takový středeční vibe. Tak ne, prosím vás, ne, je teprve úterý.

0: zároveň nejteplejší den tohoto týdne. Doufám, že jste stihli aspoň trošku nasát ty sluneční paprsky. Já jo, i když nechtěně, pať jsem šla ráno běhat, byl to blbej nápad, mám spálený obličej, co se dá dělat. Tak doufám, že vy jste ty poslední pořádný paprsky využili pořádně, protože zítra se má trošku ochladit. A já myslím, že po dnešku se na to možná i tak trochu těšíme. Na co se můžete těšit dál v našem playlistu, to jsou New Order, jejich True Faith a taky Cranberries a Animal Instinct. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
9: A právě tady vzniká Brno 1.
8: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
9: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
8: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
9: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
8: Více na www.brno1.cz.
9: Bydlení na plný plyn.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
12: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
13: Od výkopu až po klíč. Co to je?
14: To je Stalpe.
13: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
15: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
16: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

New Order v éteru Hit Radio, krásný večer. Prosím vás, pokud ještě budete někam vyrážet autem, zkontrolujte si vždycky, že jste všichni. Už jsme tady mnohokrát měli pány, kteří zapomněli třeba manželku na benzínce, jo. Řekla bych, že tam to skoro ještě pochopím, že to nebylo až tak úplně omylem, jo. Dejme tomu, ale prosím vás, teď ve Španělsku se stala velmi nepříjemná věc. Jeden otec totiž u benzínky zapomněl svého syna a ještě ke všemu ujel krásných 140 kilometrů od té doby. Naštěstí samozřejmě obsluha čerpací stanice si chlapce všimla, zavolali policii, ty se ho ujali, vypátrali, což teda klobouk dolů, vypátrali otce. Museli samozřejmě vytipovat, kudy tak mohl jako jet, těch variant bylo mnoho. Naštěstí ho našli, zastavili, on se dost divil, kvůli čemu ho zastavili, pak si myslel, že syn spí vedle jeho druhého syna normálně na zadních sedadlech, že jo? No tak ne, tak se musel vrátit samozřejmě. Tak jenom prosím vás, vždycky, když pak budete takhle po nějaký pauzičce od někud vyrážet, tak normálně, jo, jak za dřívějších časů, pěkně, že koukejte všichni spočítat. Jo, první, druhý, třetí, ideální varianta. A George Michael k tomu právě teď.

0: Zpěvačka Sondra dohrává v éteru Hitrádia. Krásný večer. Chvíli po 6:45, ano, úterní večer. Jako víkend se plíživě blíží, jo. Je to velmi pomalý, na tom se asi shodneme. Ale čeká nás příjemné počáško, jo, tak možná nějakou procházku. Taky už víme, že houby rostou, že jo. Teď jestli zaprší a bude příjemně, tak budou růst ještě víc, tak zvažte, jestli se nevydat třeba do lesa. Hlavně, ať se u toho dobře bavíte, stejně jako holky podle Cyndi Lauper. To si dáme už za chvíli a k tomu taky Urge Overkill.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr.brno.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
7: A Jirka Krhut.
6: My vás chceme pozvat na 2 koncerty v Sonu v Brně.
7: Přesně tak, 27. října a?
6: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
7: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
8: Jen si duši nepořeš.
9: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
10: A právě tady vzniká Brno 1.
9: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
10: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
9: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
10: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
9: Více na www.brno1.cz.
10: Bydlení na plný plyn.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes,
12: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj

0: již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
1: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku. Až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka. To je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hra?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Hezký večer, 7:02. Dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď. ATC a společně Around the World. Tak jdem na to.

krásná věc. Mr. Big, To Be With You, s vámi v éteru Hit Radio. Prosím vás, dneska velké výročí, je to totiž přesně 522 let, jo. Co byl ve Florenci odhalená proslulá Michelangelova socha Davida. Ano, je to ta socha statného chlapce, který má vidět, vy víte co? Je to nádherná socha, teda kdo jste viděl, že jo. Krásný, neuvěřitelný, pro mě je sochařství naprosto fascinující věc, to, co oni dokázali jako udělat, jo, takhle sošnými teda rozhodně nejsme. Krásná věc, já teda se přiznám, že mám sochu Davida na ledničce, konkrétně teda jenom kousek, kamarád mi přivezl z Florencie, je to konkrétně přesně ten kousek, kde je, no, tak řeknu to, no. Je to penis, že tam je prostě. Je tam teda i napsáno David, aby bylo jako jistý, či, že to je. Tak jenom kdybyste chtěli mít svého Davida na ledničce, třeba takhle zmenšeně, dá se. Dá se a to podstatný, to tam je. Troška kultury do vašich kuchyní. K tomu se právě teď přidává Enya. Tak jdem na to.

0: Simple Plan a Crazy. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Máme čtvrt na 8 a za chvilku se spolu podíváme na jednu velkou mastnou loupež. No, nechám, ať o tom můžete malinko přemýšlet. K tomu dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ano, prostě spolu cestujeme časem a myslím, že i dál se vám to bude líbit. Čekají nás Men at Work a jejich Down Under, no a k tomu se připojí třeba Mr. President, tak buďte s námi.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně 18. až 21. září.
6: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
12: Bude vejdán.
13: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
14: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
15: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
16: Potřebuješ.
15: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
16: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
17: Hakr Brno CZ.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Men at Work. No a nevím, jestli jste viděli Bídníky, jo, ale tam prosím vás, Jean Valjean byl odsouzen na 5 let nucených prací za krádež jednoho bochníku chleba. A teď si představte lupiče, co ukradne 4 vepřové kolena. To není vtip, prosím vás, to se stalo na jihu Čech a lupič si tam počíhal na automat na maso, jo. Vypáčel potom ty boxíky, no a už upaloval pryč, že jo. A oni ho nemají, protože tam nejsou kamery. Tak po něm teď samozřejmě pátrají, žádají i veřejnost o pomoc. Já teda cením jeho vkus, jo, páč, jestli si můžete vybrat, tak vepřový koleno, to je jasný, 4x úplně ideální. A jestli můžu policii poradit, tak je to ten s masnou pusou, vonící pokřenu a hořtici. Skapadabadu,

Přeju vám krásný úterní večer, díky moc, že ho trávíte s námi a taky společně s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Mám tu pro vás nachystaný další

0: česky. A jako fakt velký, jo. Bonnie Tyler, Outlandish a jejich Aisha. Taky tohle. Unique to a Break My Stride. Tak nikam nechoďte a buďte s námi.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
10: Potřebuješ.
9: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
10: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
11: Hakr Brno CZ.
12: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
13: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
12: Hotel Pegas.cz.
14: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
1: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
2: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
1: A právě tady vzniká Brno 1.
2: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
1: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
2: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
1: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
2: Více na www.brno1.cz.
1: Bydlení na plný plyn.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hezký večer, 8. hodina je tu s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Eros Ramazzotti a Cosa della Vita. Tak jdeme.

Gigi D'Agostino v éteru Hit Rádia, hezký večer. Prosím vás, máte doma někdo telku LG? Tak já jenom, že se u ní vyskytl takový zajímavý problém. Ano, totiž moderní televizory jsou často úplným středobodem chytrých domácností, že jo? I takovým pomyslným středobodem toho bytu, domu. Protože jo, večer k té telce, teď ještě jak jsou to chytrý televize, tak prostě tam máme všechny ty Netflixy, podobně hudbu si na tom pustíte, že jo? To je super. Akorát tady u těch televizí teď bezpečnostní výzkumníci zjistili poměrně závažné chyby, kvůli kterým mohli být uživatelé odposlouchávání. A pozor, to i když nebyly televizory zapnutý. Tak já samozřejmě nevím, co vy děláte a říkáte, když máte vyplou telku, jo? Ale osobně a velmi intenzivně doufám, že mají v LG smysl pro humor, protože to falešné zpívání, to jsem samozřejmě vůbec nemyslela vážně. Vy si teď klidně zaspívejte, tohle jsou R.E.M.

Live to Tell, Madonna s námi na Hit Radio. Hezký večer přeju. Taky přeju krásný úterý, ano, 8:45, doufám, že jste všichni v poho, že vám zvlášť tady ty songy i tu náladu dostatečně zlepšují, protože to je vlastně jejich primární účel. Jo, budeme v tom samozřejmě pokračovat, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku totiž třeba tohle. Všechny tyhle reggae věci, to je prostě instantní zlepšovač nálady. Inner Circle už za chvilku. A k tomu třeba Bangles.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem!
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
9: Potřebuješ.
8: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
9: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
10: Hakr Brno CZ.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

Bangles a Manic Monday, posloucháte Hit Radio. No, prosím vás, my jsme před chvílí řešili televize, co nás odposlouchávají. A teď je tady další technologická novinka. To se vám možná bude líbit. Já jsem z toho trochu zmatená zatím upřímně. Ale máte kočku? Tak jestli máte kočku, tak předpokládám, že kočkoly, takovýhle věci, jo, záchůdek, to je jasný. Pak asi nějaký strom, škrabadlo, něco takového. Teď ji můžete prosím pěkně taky sehnat speciální krabičku. Jo, je to taková krabice, vypadá to jak přenosná bedna, k veterináři, že jo, třeba. Akorát je tam takový kulatý otvor a ta kočka vleze do toho domečku, protáhne se a vyjde ven. Úplně obyčejný úkryt to vypadá. Není. Uvnitř se totiž skrývá takový systém kartáčů, který při průchodu zachytávají uvolněnou srst a více méně. Je to takový princip, jako když ta krabice vaší kočku vlastně olízne. Jo. Jo, v podstatě to je ten princip, jako asi super na ty chlupy, zároveň pojďme si říct, že to je trochu divný, že jo? Jo, radši si pořiďte druhou kočku a oni se volíznou navzájem. Platí teď už Blur a Girl and Boys.

Kometou a Afrika. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, blíží se 9. hodina a to znamená, že spolu se pro dnešek loučíme. Slyšíme se zase zítra opět přesně v 6 spolu procestujeme čas i různá místa a hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba tohle. Geniální Phil Collins, taky Avril Lavigne nebo Konos. Už za chvilku, tak se mějte krásně a ahoj.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
4: A právě tady vzniká Brno 1.
3: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
4: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
3: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
4: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
3: Více na www.brno1.cz.
4: Bydlení na plný plyn.
5: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr.brno.cz.
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na Vila

0: Jehnice.cz.
1: Byla Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
0: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
0: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
0: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
0: jam.cz.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL Škopek.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: Bydlení. Téma, u kterého se dneska dokáže pohádat skoro každý. Majitel s nájemníkem, developer se starostou a internet úplně se všemi. A pak do toho stačí přidat jedno slovo. Brusel. Protože podle části internetu Evropská unie rozhoduje o tom, kolik bude stát váš byt. Jestli ho smíte pronajímat a jestli ho musíte zateplit od sklepa po komín. Jenže realita je trochu méně dramatická. Třeba ceny bytů a nájmů EU neurčuje. O tom, kolik stojí 2+1 v Olomouci nebo garzonka v Praze, se opravdu nerozhoduje někde v bruselské kanceláři. Ceny ovlivňuje hlavně nabídka, poptávka, výstavba, úroky nebo to, jak rychle se povolují nové domy. Další populární strašák, EU prý zakáže prodávat nebo pronajímat staré domy. Ne. Evropa sice tlačí na úspornější budovy a renovace, ale neexistuje jednoduché pravidlo typu starý dům rovná se zákaz. Podobně je to se zateplováním. Neznamená to, že vám zítra zazvoní u dveří člověk z Bruselu s rolí polystyrenu pod paží. Cílem je hlavně snížit spotřebu energie a provozní náklady. A pak samozřejmě Airbnb, oblíbený padouch celé bytové krize. Krátkodobé pronájmy můžou v turistických městech situaci zhoršovat, ale rozhodně nejsou jediný problém. Máme pomalou výstavbu, drahé pozemky, vysoké stavební náklady a dlouhé povolování. Takže až vám příště někdo řekne, že za drahé bydlení může výhradně Brusel, Airbnb nebo developer, pravda bude jako vždycky mnohem komplikovanější.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
1: A Jirka Krhut.
0: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
1: Přesně tak, 27. října a
0: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
1: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
2: Jen si duši nepořeš. Hit Radio. Hit Radio.

0: Za vajíčka, babi? Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
8: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
7: No jako já!
8: Oční klinika Oftal.
7: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
9: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
10: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. Comfort-group.cz.
11: Aquapark a wellness kurz.

0: Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve Wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já.
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, náhlas se smát, pojď zářit celým světem.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.
5: Pivotéka Betek, nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop betel.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betel.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka betel.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
8: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
9: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
12: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
13: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
12: A teď i poctivé vánoční cukroví.
13: A cena?
12: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
13: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
12: Přesně tak.
13: Jam. YUMM.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.
5: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
12: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
13: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.